Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Lisa.
1: Povodí Moravy reaguje na loňskou rybí katastrofu a posílilo monitoring. Čeho? Tak o tom víc právě teď i u nás na Krokodýlu. Drony ve vzduchu, nové senzory ve vodě i častější kontroly. Povodí Moravy po loňském úhynu desítek tun ryb na Nových Mlýnech zavedlo sérii opatření, která mají včas odhalit nebezpečný rozvoj sinic a zabránit opakování podobné pohromy. Tak to je dobrá věc, doufáme, že tomu opravdu tak dobře dopadne. Teď už za dalšími hity valíme. Jarek přeje hezký poslech.

0: prostor, joga a mão pra cima e balança.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

4/5 z vás zažívají při cestování letadlem na dovolenou cestovatelský stres. Stresy z cesty, kontrol a časového tlaku před odletem pociťuje téměř 50% dotázaných. Zhruba čtvrtina respondentů se obává samotného letu a 13% má obavy z obojího. Více než polovina lidí pociťuje, že jim stres na letišti kazí cestování. Žádný stres nepociťuje při cestování 18% z vás. Tak, doufám, že pokud někam poletíte, bude to v klidě, v pohodě a pěkně si to užijete. Stejně jako hity u nás na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: to nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin a 30 minut k tomu, přejeme dobré ráno, dobrý den, v první prázdninový den, pravda, někdo může říct v téhle chvíli, že prázdniny přece už byly od soboty, jasně, ale když se vezme všední den, tak dneska tedy to všechno začalo. Doufám, že to začalo přesně tak, jak mělo a začíná. Co se týče počasí, vypadá to, že dnes tady máme poslední den demo verze pekla. Dneska odpoledne se čekají teploty hodně nahoře, někam ke 38, někde možná i 40 stupňům. Předpokládám, že o těchto několika dnech se bude ještě velmi dlouze mluvit, až nám budou vycházet různé statistiky a tak podobně. Ano, bylo to velmi, velmi náročné. Petr a Pavel právě dneska slaví svůj svátek na začátku 27. týdne v 29. červnový den, tak my samozřejmě mě gratulujeme. Jinak, jak jsem říkal, odpoledne bude poměrně velmi teplo, ale tak už jsme si na to, říkám, že zvykli, ale možná víme, co od toho můžeme čekat. Co můžete čekat od silnic v téhle chvíli? Třeba pozor D2, kilometr 23 ve směru Brno-Břeclav. Jsou tam u Krajnice pro poruchu odstavená dvě osobní auta. Respektive jedno pro poruchu a druhé tam asistuje, tak pozor na to. Pozor také ve Znojmě, kde se policie Dukelských Hrdinů řeší nehoda nákladního s osobním autem. Jinak taky počítejte s tím, že dnešní ranní, říkám, že špička, ale kolony se možná budou tvořit lehce na jiných místech, možná i lehce jiný čas. Znovu opakuju, začaly nám dovolené prázdniny a to se nám to vždycky celkem zásadně změní. No ale během pár dnů si na to zase určitě zvykneme. Tak přátelé, přejeme dobré ráno z Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4,5 minuty a bude 6:15. Přejeme vám z Krokodýla dobré ráno, jak to vypadá venku. Brno hlásí 22,5 stupně, Strážovice u Kyjova hlásí 26,6. Břeclav hlásí 21, Hodonín 21, Vyškov 19, ano. A to ještě nemáme ani 6:15. Jinak dneska by asi měl být poslední velmi, velmi, opravdu velmi teplý den a pak by se nám to mělo výrazně, řekl bych, zcivilizovat. Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných, málo pohyblivých přeháněk a bouřek, které pozoru můžou být i silné s intenzivními srážkami. Odpolední teploty opět velmi vysoké. 36 až 39 stupňů. Dobré ráno.
2: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: 5 hodin a 59 minut k tomu, začátek 27. týdne, to je právě dnes a právě teď, pondělí 29. června. Ze studia Rádia Krokodýl vám dobré, zatím ještě příjemné, co se týče teploty ráno, přijí Katka Horáková.
1: A to jde kale, krásné ráno, já jsem dneska, přiznám se, vůbec nespala, protože se to nedalo.
0: Já jsem asi spal, já nevím.
1: Tak vy máte v baráku dobře, že jo?
0: No, člověče.
1: Všichni se stěhujeme k Tondovi ještě.
0: No ne, tam už i teď je v ložnici jako 25 stupňů.
1: No zlatých 25 stupňů nás bylo.
0: Tak,
1: tak jdem na zprávy. Včera opět padaly teplotní rekordy a na jihu Moravy bylo nejtepleji ve Strážnici. Podrobnosti za chvíli.
0: Po šesté, Bruno Mars. Bryan Adams. A bude i Marek Ztracený. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. I dneska bude velmi horko, velmi teplé počasí nás dneska čeká. Už teď tam máme teploty celkem vysoké. V Brně už máme v téhle chvíli 23 stupňů. Brno Tužany 26,3. Strašnice u Kyjova 26,5. Odpoledne nás čeká 36 až 39 stupňů, ale k večeru nárůst kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných, málo pohyblivých přehánek a bouřek, které můžou být i velmi intenzivní.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči včera likvidovali požár bytu v Oblé ulici v Novém Lískovci. Vynesli z ní starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali, připojili na řízenou ventilaci a ve vážném stavu ji předali lékařům v Bohunické nemocnici. Příčinu ani výši škody zatím neznají.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Problémem je vymáhání dodržování zákazu vjezdu na území chráněné oblasti. Mnozí totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k vodě.
2: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Nejvyšší teplota na jižní Moravě včera překonala 39 stupňů. Ve Strážnici bylo ještě o 0,2 více. Je to vyrovnání rekordu na této stanici, který byl dosažen 8. srpna 2013. K vyrovnání absolutního jihmoravského rekordu chybělo 0,5. Se 14 českými účastníky, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů, Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouskovou, začne dnes grandslamový Wimbledon. Tituly obhajují Ital Sinner a Polka Švionteková. Tahákem bude i návrat Američanky Siriny Williams.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnici, jak to tam vypadá, to nám prozradí Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně je prozatím celkem klid. Doprava zpomaluje pouze ve Slatině před křižovatkou ulic Řípská a Tuřánka. Okolo 5 minut se už popojí jíždí na cestě ze Svitav do Brna tradičně před Libůvkou a ucpává se obchvat Slavkova mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kup Tilšar.
0: Kubo, děkujeme. Pozor, čerstvá nehoda na Třebíčsku u Čechtína ve směru od Koutu. U Třebíče havarovalo osobní auto. Projíždějte opatrně.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6:03, to je přesný čas, přejeme vám dobré ráno.
1: Dobré ráno, a když máme ty tropy, tak krokodýl začíná rozdávat v ulicích letní osvěžení. Podrobnosti už brzy, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k právníkovi. Chci se rozvést. Důvod? Manžel má špatnou paměť. No počkejte, ale to není důvod k rozvodu. Ale je. Kdykoliv potká nějakou mladou dívku, hned zapomene, že je ženatý.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 a půl minuty, pojďme se podívat na 29. červen do historie. Toho dne, ale roku 1438, byl Albrecht II. Habsburský v chrámu svatého Víta korunován českým králem. Vládl v českých zemích pouhých rok po jeho smrti. Na podzim roku 1439 nastala doba bezvládí. V roce 1884 v Brně vyšlo první číslo Národních novin, vydávaných Adolfem Stránským. Nový list byl orientován mladočesky a měl přispět k prosazení mladočeské politiky na Moravě. Můžeme také zmínit rok 1962, kdy byl v Brně otevřen nový hotel Internacional, vybudovaný pro rozvíjející se veletržní ruch v takzvaném bruselském stylu architektů Arnošta Krejzy a Miloslava Kramoliše. Tak ještě mrkneme na rok tady, 1999, kdy

0: turecký fotbalista Hakan Şükür střelil nejrychlejší gól v historii mistrovství světa, a to už v 11. sekundě. Dneska slaví narozeniny majitele mobilních telefonů. Jakých? V roce 2007 společnost Apple dala do prodeje svůj první mobilní telefon zvaný iPhone, ale zatím pouze ve Spojených státech. Po důkladné reklamní masáži veřejnosti se jim podařilo vytvořit opravdovou hysterii a mít tento telefon patřilo k prestižní otázce bytí či nebytí. Tomu odpovídala i velmi vysoká cena a návaznost na telefonní společnost AT&T, protože v jiných sítích tento telefon zkrátka nefungoval. V roce 2008 na vídeňském stadionu Ernst Happla získalo Španělsko svůj druhý titul mistrů Evropy ve fotbale poté, co porazili Německo 1-0. Kdo dneska slaví narozeniny? Například herečka Tereza Ramba slaví 37. narozeniny. Zpěvačka Nicole Scherzinger slaví dneska narozeniny 48. Herec Petr Stach dneska slaví narozeniny 52. No a kdo právě dneska slaví svátek? Je to Petr a Pavel. Tak to aspoň máme zapsáno v kalendáři. Co se týče pranostik, na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý. O Petroli prší, 30 dní déšce vyprší. Ano, pranostiky platili před mnoha a mnoha lety, teď už to tak moc není, ale aspoň víme, jak to dřív vypadalo. Přejem dobré ráno a gratulujem.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Po uši.
1: Marek Ztracený a moje milá na Krokodýlu 10 minut před půl sedmou. V centru Brna už máme 23 stupňů, ve Vyškově 20, ale třeba Strážovice u Hodonína už mají stupňů 27. Dneska před příchodem mírného ochlazení nás odpoledne čekají teploty 36 až 39 stupňů. Odpoledne a večer se bude tvořit oblačnost a můžou tam být izolované málopohyblivé přehánky nebo pozor i bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno. Školy v Jihomoravském kraji mohou znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Podpora je určena všem školám a zařízením školního stravování bez ohledu na zřizovatele. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že vedoucím české delegace na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře bude premiér Andrej Babiš. Včera také nepřímo potvrdil, že na vrcholné fórum pojede i prezident Petr Pavel. S definitivním složením delegace chce dnes nejdřív seznámit vládu. Vlak se zhruba 630 cestujícími zůstal stát bez fungující klimatizace na severu Německa. Souprava na trase z Hamburku do Prahy se ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. 3 lidé s problémy s krevním oběhem byli ošetřeni v nemocnici. Fotbalisté Kanady na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili jako první do osmifinále. Dnes bude pokračovat první kolo play-off dalšími dvěma zápasy. Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku, Německo v Bostonu čeká Paraguay. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: 8,5 minuty a bude půl sedmé.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Jižní Moravu.
1: Máme tady horké letní dny, a tak si myslím, že takové osvěžení zadarmo, zpříjemnění, nějaká svačinka by se určitě hodila.
2: No a když máme takový horko, tak hlavně, aby ta svačinka byla lehká a zdravá. Proto pro vás máme svačinky od Racia, dneska s příchutí čedar a zakysená smetana s cibulkou.
1: Dneska po ránu se na vás budeme těšit na Moraváku, tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnici, začíná Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně prozatím celkem klid. Doprava zpomaluje pouze ve Slatině před křižovatkou ulic Řípská a Tuřanka. Okolo 5 minut se už popojíždí na cestě ze Svitav do Brna tradičně před Lipůvkou a ucpává se obchvat Slavkova mezi Uherským Hradištěm a Brnem.
1: Dopravní nehoda čerstvá je v téhle chvíli na příjezdu do Tišnova ve směru od Kuřimi v ulici Kuřimská, kde se srazila dvě osobní auta. Jinak uvidíme, jak to bude vypadat s těmi kolonami dneska, protože přece jenom začaly nám prázdniny, takže ty klasické kolony se nám možná budou tvořit na jiných místech, možná v jiný čas, ale dívám se, že kolem Holubic po D1 už se ve směru do Brna zdržíte. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6.35, to je čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl.
2: A my míříme do školky v Řečkovicích a ptáme se dětí, kam jezdíte s rodiči na dovolenou.
3: No víš, já různě, třeba do Turecka.
4: Třeba do Německa.
5: Do Španělska.
6: Do Ameriky, do Maďarska, do Turecka a do toho, do Napitstal.
7: Do Tuniska.
1: A kam jezdí Kačenka na dovolenou?
2: Já se těším, mě čekají teďka Beskydy o prodlouženém víkendu, tak už se těším moc a má být chladněji, tak hurá.
1: To se bude krásně trávit.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: U Krokodýl 5 minut před 6:45, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to na nás bude informovat o tom, jaké nás čeká počasí.
0: Ochlazení. Co bys tak jako řekla?
1: Že bude zase horko.
0: Ano, velmi. Už teď je tam teplo. Stražovice u Kyjova hlásí 27 stupňů, Břeclav hlásí 20, Znojmo 23, Vyškov 20, Brno 3 a 20 stupňů. Odpolední teploty by měly být 36 až 39 stupňů. Odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných, málo pohyblivých přeháněk a bouřek, které můžou být i silné s intenzivními srážkami.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Městské části v Brně řeší problémy s lidmi bez domova, kteří se v teplém počasí přesunuli do parků. Pomáhají jim sociální pracovníci i městská policie. Největší potíže podle nich způsobuje nepořádek a popíjení alkoholu v parcích. Čeští záchranáři se včera ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Počet obětí vzrostl na nejméně 1450. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. V Evropě včera pokračovala vlna extrémních veder. Teplotní rekordy přesahující 40 stupňů padly například v Německu, Polsku, na Slovensku, ale také v Česku. Od středy ve Francii zemřelo o 1000 lidí víc, než odpovídá normálnímu stavu. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Moderní pětibojař Matěj Lukeš obsadil 2. místo ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Do závěrečné kombinace běhu se střelbou z laserové pistole vyrážel Lukeš jako 3. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Uvidíme, jak se zadaří 11,5 minuty před 7 hodinou ranní.
1: Tak trochu poprask na fotbalové mistrovství světa způsobila reprezentace Uruguaye. Hráči totiž jako jediný z jeho amerických týmů na mistrovství světa nečekaně nepostoupili ze skupiny a nejen toto zklamání, ale ani odjezd ze šampionátu se nevyvíjel podle předpokladů. Podle řady uruguajských médií zrušil národní fotbalový svaz plánovaný čártrový let a hráči museli domů odcestovat běžnou komerční linkou. Později to potvrdili i zástupci svazu s tím, že speciál opravdu vypraven nebude a s jeho nasazením se prý od počátku nepočítalo, protože se nevědělo, odkud se poletí.
2: No, jasně, ne, tak na druhou stranu zase spousta těch hráčů se vrací do svých domovů, do svých domácích týmů, což je vlastně po celém světě, že nejdou všichni najednou tam a zpátky, tak budeme věřit tomu, že...
1: že to tak bylo.
2: že to není trest.
0: Rádio Krokodýl. O mužích. Jen dobře. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Dali jsme si Stereofonik tady u nás na rádiu Krokodýl krátce před 7 hodinou ranní, kdy má pro nás Katka připravené další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Hřbitov v brněnských Tuřanech čeká rekonstrukce, podrobnosti ve zprávách.
0: Po 7 Dua Lipa. Britney Spears. A taky budou Miraj. Venku máme už teď teplo a bude tam ještě teplej. Záleží na tom, kde se nacházíte, ale tak teploty už jsou přes 20, někde třeba i 25. Pod 20 stupni je to ve Žďáru nad Sázavou. Tam mají 19,7, tedy už skoro těch 20. Odpoledne čekáme 36 až 39 stupňů, ale pozor, odpoledne na večer můžou být přeháňky nebo i bouřky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hřbitov v brněnských Tuřanech se dočká obnovy. Kromě běžných prací, jako je oprava cestiček nebo výsadba stromů, dělníci zrekonstruují i hřbitovní kapli. Novinkou budou podzemní kolumbária nebo květnatá rozptylová louka.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Vicepremiérka Alena Schillerová nesouhlasí s tím, jak vystupovali v pátek a v sobotu koaliční motoristé na folklorním festivalu ve Strážnici. Omezit dotace pro festival, jak po vypískání ministrů Klempíře a Macinky navrhl další z ministrů motoristů Boris Šťastný, odmítla.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Včera nad ránem hasiči vyjížděli k požáru hospodářského stavení vedle rodinného domu ve Vedrovicích na Znojemsku. Nikdo se při něm nezranil. Škoda dosáhla podle předběžných odhadů 700 tisíc korun. Příčina zatím není zřejmá. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži si česká atletka výkonem 49,37 opět vylepšila osobní rekord. Tentokrát o téměř 0,4. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Bělohorské ulici u nájezdu na Ostravskou. Doprava tam zpomaluje. Jinak je provoz ve městě zatím bez výraznějších komplikací. Na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy od Čebína na Tišnovské ulici došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Projíždí se Kivadlově, čekejte tam kratší zdržení. A doprava zpomaluje na dálnici D1 v okolí Brna. Konkrétně na cestě od Vyškova od 212. kilometru před 196. A v protisměru před 96. je zdržení na pár minut od 94. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní a máme pro vás v téhle chvíli připravené 2 vstupenky na sobotní ohňostroj.
1: Budeme soutěžit v soutěži s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč trvá stavba blondětého sněhuláka mnohem déle než normálního? No, protože mu musíte vydlabat hlavu.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu na Krokodilu jsou připraveny dvě vstupenky na ohňostroj. Počka, to je zdarma. Ano, všude je to zdarma, ale my máme pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy. Jedná se o ohňostroj, který bude odpalován teď v sobotu 4. července ve 22 hodin 30 minut a na starosti to má Finsko. A na té tribuně to máte kolmo proti sobě. Dobře slyšíte, dobře vidíte, myslím si, že příjemná cena.
2: Prostě exkluzivní místečko a ano. Pokud máte zájem, tak volejte právě teď studio 603 103 103.
1: Radio Krokodýl, dobrý den přejeme.
3: Ahoj, tady Vladimír.
1: Nazdar Vladimíre, kde pak se nacházíš? V práci, doma, cesta?
3: Ještě doma před cestou do práce.
1: Jo, aha, kolik máš doma stupňů?
3: Teď aktuálně 29.
2: No, teplíčko.
1: Teplíčko. Můžeme hádat? Může se Žanek ptát?
3: Určitě ano.
1: Tak tedy, Žanku, pté se.
4: Gomi ty mládežníci, co jsou to přesýpací ráčny?
1: Přesýpací ráčny, co to může být?
3: Přesýpací hodiny?
4: Přesýpací ráčny, to jsou přesýpací hodiny.
2: Ani nápověda nebyla potřeba.
1: Vůbec ne. Gratulujem, vyhrál si dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na ohňostroje.
3: Výborně, děkuji moc.
1: Díky zatím, ahoj.
2: Hezký den.
3: Ahoj.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Život plne dál, nechci pro...

0: 18 minut po 7 hodině ranní dospívala Britney Spears. Jak máme venku? No už teď tam máme teplo. Například, kde se můžeme podívat, tady Domašov 25,5. Největší teplo je v téhle chvíli ve Strážovicích u Kyjova, tam už mají 27 stupňů. Odpoledne se čeká 36 až 39. Odpoledne a k večeru postupný růst mohutnější kupovité oblačnosti s tvorbou izolovaných, málo pohyblivých přeháněk a bouře, které můžou být i silné s intenzivními srážkami.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, s teplým počasím přibývá klíšťat i případů klíšťové encefalitidy. V Jihomoravském kraji loni lékaři zaznamenali 43 nakažených, letos zatím 3. Odborníci upozorňují, že riziko nehrozí jen v lesích, ale také v parcích, na zahradách nebo dětských hřištích. Česko o víkendu zasáhly tropické teploty. Po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro Českou republiku. Od včerejška rekord činí 41,9 stupně Celsia. Padl v Duxanech na Litoměřicku. Podle dostupných informací od pátku utonulo 5 lidí. Záchranáři zaznamenali stovky kolapsů. Ruský prezident Vladimír Putin přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Putin dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně 3. místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů, v semifinále ho porazil japonský soupeř Ota. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza. Prova la differenza. Zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
11: Je dobré mít spolehlivého přítele.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: celou jižní Moravu.
1: Takové malé osvěžení, příjemná svačinka na cestě do práce, troufám si říct, že není špatná takhle v pondělí po ránu.
2: No a Krokohlídka ji bude rozdávat mezi vás. Je to letní zdravá lehoučká svačinka od Racia Finn Crisp s příchutí cheddar a zakysená smetana s cibulkou.
1: Kde se dneska na vás po ránu budeme těšit? Na Moraváku, tak se tam za námi zastavte.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Na silnice vyrážíme společně s Jakubem.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se bouralo na Bělohorské ulici u nájezdu na Ostravskou. Doprava tam zpomaluje. Jinak je provoz ve městě zatím bez výraznějších komplikací. Na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy od Čebína na Tišnovské ulici došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Projíždí se Kyvadlově, čekejte tam kratší zdržení. A doprava zpomaluje na dálnici D1 v okolí Brna. Konkrétně na cestě od Vyškova od 212. kilometru před 196. A v protisměru před 96. je zdržení na pár minut od 94.
1: Kubo, děkujeme, máme tady další komplikace. D1 v koloně na kilometru 212 ve směru na Brno se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou. Zdržení bude narůstat. A před Vyškovem ve směru od Ivanovic na Hané u sjezdu z D46 se srazilo osobní auto s motorkářem.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, kde rostou banány.
3: Na stromu. V Africe.
4: Někde, kde je teplo.
5: A třeba v přírodě.
4: Ale banány rostou na stromě, ale ten strom se jmenuje banánový stromeček. Banánovník.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Lost Frequencies Reality na Krokodýlu 5,5 minuty před 7:45. Meteostanice v Žabovřeskách hlásí 28 stupňů přes 30, ještě není ani 8, je ve Strážovicích u Kyjova. Odpoledne ty teploty budou ještě vyšší, čeká se 36 až 39 stupňů. Odpoledne a na večer také srážky, někde můžou být i velmi intenzivní.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Školy v Jihomoravském kraji mohou znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Podpora je určena všem školám a zařízením školního stravování bez ohledu na zřizovatele. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Petra Pavla. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, počítá s premiérem Babišem. Vlak se zhruba 630 cestujícími zůstal stát bez fungující klimatizace na severu Německa. Souprava se na trase z Hamburku do Prahy ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. 3 lidé s problémy s krevním oběhem byli ošetřeni v nemocnici. Fotbalisté Kanady na úvod play-off světového šampionátu porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postoupili jako první do osmifinále. Dnes bude pokračovat první kolo play-off dalšími dvěma zápasy. Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku, Německo v Bostonu čeká Paraguay. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude, váš Bolek.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
7: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
8: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut a bude 8. Dobré ráno.
2: My vám přejeme krásné ráno a víme, jak vypadal víkend v Brně z pohledu strážníků. Prozradí to jejich mluvčí Jakub Ghanem.
3: V sobotu brzy ráno zamávala na naši autohlídku u Malinovského náměstí skupinka mladých lidí. Podle sledování polohy objevili mobil své 20-leté známé, který o chvíli dřív údajně ukradl kolem jdoucí i s dalšími osobními věcmi. Dopadený třicátník nejprve zapíral, potom ale vytáhl z kapes klíče, sluchátka, kosmetiku i ženin občanský průkaz. Telefon za 30 000 korun se našel odhozený ve křoví a muž strážníkům ukázal i to, kde odložil odcizenou kabelku. Hrozí mu vězení. V sobotu dopoledne vyšel z vody na brněnské přehradě zmatený 20-letý muž. Při dotazech strážníků jen hleděl do prázdna a kompletně nahý dělal na asfaltu hvězdy, stojky a kotouly. S dekou, kterou mu podali, aby se zahalil, mával kolem těla jako při kejklířském vystoupení. Strážníci ho spoutali, aby se neporanil, a protože byl pod silným vlivem drog, přivolali k němu i zdravotníky. Poříční jednotka městské policie musela v sobotu večer na přehradě také vykázat 25 lidí z vody. Plavali tam v době, kdy byla z bezpečnostních důvodů takzvaně uzavřená hladina kvůli ohňostrojům.
1: Děkujem.
2: Nuda v Brně ani náhodou. Tak tolik víkendové případy brněnských strážníků. Přejeme hezké ráno.
0: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Tak tohle byla Lily Allen tady u nás na Rádiu Krokodýl minutu před 8 hodinou ranní. Katka má připravené další zprávy. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Včera opět padaly teplotní rekordy. Na jihu Moravy bylo nejtepleji ve Strážnici. Podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po 8? Například bude Puff Daddy. Taky Neil Diamond. A z těch českých třeba Michal Hrůza. Přišla mi hezká SMS od jedné známé teďka. Nevím, co je horší, jestli když v zimě hlásíš ty mrazy, nebo teď ty kremační teploty.
1: No, to je pravda, já s tím souhlasím.
0: V centru Brna už máme 28 stupňů. 24 je ve Vyškově, 23 v Břeclavi, 26 už ve Znojmě. Odpoledne 36 až 39 a na večer bouřky, někdy možná i intenzivní.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hasiči včera likvidovali požár bytu v Oblé ulici v Novém Lískovci. Vynesli z něj starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali, připojili ji na řízenou ventilaci a ve vážném stavu ji předali lékařům v Bohunické nemocnici. Příčinu ani výši škody hasiči zatím neznají.
3: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Problémem je vymáhání dodržování zákazu vjezdu na území chráněné oblasti. Mnozí totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k vodě.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: Nejvyšší teplota na jižní Moravě včera překonala 39 stupňů. Ve Strážnici bylo ještě o 0,2 více. Je to vyrovnání rekordu na této stanici, který byl dosažen 8. srpna 2013. K vyrovnání absolutního jihomoravského rekordu chybělo 0,5. Se 14 českými účastníky, včetně 3 letošních vítězek travnatých turnajů Lindou Noskovou, Karolínou Muchovou a Marií Bouskovou, začne dnes Grand Slamový Wimbledon. Tituly obhajují Ital Sinner a Polka Švionteková. Tahákem bude i návrat Američanky Siriny Williams.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dopravní nehodu dejte pozor v Brně na Svatoplukově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové směrem do Židenic. Doprava tam zpomaluje. Silnější provoz a kratší kolony už hlásí řidiči na ulici Zvonařka u Dornichu v obou směrech a také momentálně na Nádražní ulici u křižovatky s Husovou. Na dálnici D1 vázne doprava na cestě z Vyškova, konkrétně od 212. kilometru po exit z Traversát 6. Ucpaný už je také příjezd do Brna po bratislavské D2, a to od 3. kilometru. A na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy od Čebína na Tišnovské ulici policisté vyšetřují nehodu dvou osobních vozidel. Místo je průjezdné Kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Globáři stánce Kuptilšár.
0: Kubo, děkujeme, pozor u Kostic na Břeclavsku, silnice 425, tam se řeší nehoda 3 osobních aut. Jinak ten provoz nám hůstne čím dál tím víc. Myslel jsem si, že teda, když budou prázdniny, že to bude klidnější, ale tak jako po D1 od Prahy, to je, neříkám, že stojící kolona, ale jako jede to. Sice pomalej, ale buďme rádi, že to aspoň jede. Kdyby něco, dejte vědět, buď do naší linky řidičů, a nebo do naší aplikace.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Za co by se tak dali ty peníze utratit, člověče?
1: Ty jo, takových věcí bych hnedka věděla. A jestli vám není dost horko, tak my vám už za chviličku nabídneme jako hodně žhavou částku. 107 850 korun za náš krokodýlí zvuk.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Novotná jemně naznačuje manželovi, že bude mít narozeniny a mohlo by se trochu vytáhnout. A co by to jako mělo být? Tak cokoliv zlatého. O narozeninách rozbalí balíček a tam zlaté stránky.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut k tomu.
2: A máme tady 107 850 korun a teď můžete volat studio 603 103 103. Mě vždycky hypnotizuješ a čekáš, jestli to budu natahovat, že?
1: No, jako vždycky, no, zkrátka ženská, no, furt něco natahuje. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Hezky, dobrý den, tady Petra.
1: Dobrý den, Petro, jak trávíte vy ty horké dny?
3: V práci.
1: O víkendu taky?
3: Ne, to ne.
1: Jo, doma. Ochladila by vás ta částka nebo rozehřála, kdybyste ji vyhrála?
3: Asi rozehřála.
2: Rozpálila, že?
1: Chce to ale uhodnout ten zvuk, co to podle vás je?
3: Zkoušíme, jestli to není vymačknutí zubní pasty, vymačkávání postupem.
1: Jasně, zkusíme. Takhle to podle vás zní.
2: Nesnáším vymačkávat ty zbytky, které jdou z tuha.
1: A co říká arbitr?
3: Ona je vždycky nějaká negativní.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
3: Já se jdu schladit. Teda.
2: Říká dobře, negativní děkuju. Odpověď.
1: Dobře, běžte se schladit. Mějte se moc hezky.
3: Hezký
2: den.
1: Na shledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu.

0: Puff Daddy na Krokodýlu, 8 hodin 18 a půl minuty. Vypadá to, že demo verze pekla nám dneska skončí. Neříkám, že úplně, ale ty teploty dnes ještě budou dosahovat opravdu velmi vysokých hodnot. Odpoledne 36 až 39 stupňů, zítra 34 a pozítří 29. To už si myslím, jako fungovat dá celkem dobře. Takže dneska odpoledne velký pařák a k tomu možná i bouřky z toho tepla.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Městské části v Brně řeší problémy s lidmi bez domova, kteří se v teplém počasí přesunuli do parku. Pomáhají jim sociální pracovníci i městská policie. Největší potíže podle nich způsobuje nepořádek a popíjení alkoholu v parcích. Čeští záchranáři se včera ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohly nacházet živí zavalení lidé. Počet obětí vzrostl na nejméně 1450, pohřešovány stále jsou 10 000 lidí. V Evropě včera pokračovala vlna extrémních veder. Teplotní rekordy přesahující 40 stupňů padly například v Německu, Polsku, také na Slovensku a u nás v Česku. Od středy ve Francii zemřelo o 1000 lidí více, než odpovídá normálnímu stavu. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Filip Salač obsadil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. místo a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Český jezdec nenavázal na pódiová umístění z předchozích 2 závodů v Maďarsku a Brně, ale udržel 8. místo v průběžné klasifikaci. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
0: 10 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
6: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
7: Rádio Krokodýl.
1: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
2: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Je dobré mít spřízněnou duši.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

0: celou jižní Moravu.
1: O půl deváté za vámi a do Brna, milí krokodýlové. Jako po ránu svíčková se šesti dobrý, ale něco lehkého, zdravějšího máme pro vás.
2: O toho máte krokohlídku, protože pro vás chystáme lehkou svačinku od Racia Fin Crisp s příchutí cheddar a zakysená smetana s cibulkou.
1: Je, to bych si dal, kde to mají. No prosím vás, právě v těchto chvílích to rozdává krokohlídka na Moraváku, tak se stavte.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dopravní nehodu dejte pozor v Brně na Svatoplukově ulici u křižovatky s ulicí Markéty Kuncové směrem do Židenic. Doprava tam zpomaluje. Silnější provoz a kratší kolony už hlásí řidiči na ulici Zvonařka u Dornichu v obou směrech a také momentálně na Nádražní ulici u křižovatky s Husovou. Na dálnici D1 vázne doprava na cestě z Vyškova, konkrétně od 212. kilometru po exit z Traversát 6. Ucpaný už je také příjezd do Brna po bratislavské D2, a to od 3. kilometru. A na Brněnsku na příjezdu do Kuřimy od Čebína na Tišnovské ulici policisté vyšetřují nehodu dvou osobních vozidel. Místo je průjezdné Kyvadlově.
1: Nehoda je také hlášená z Brna z ulice Tržní u křížení s Olomouckou, kde se srazila dvě osobní auta. Místo nehody je průjezdný jedním pruhem. Počítejte tam se zdržením.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5 minut po půl deváté, jdeme za dětmi a možná ji dneska odpoledne uvidíme.
2: Uvidíme, ve školce na Lesné se ptáme, kde se bere ducha.
3: Když svítí sluníčko a prší, tak vejde ducha.
4: Když jsou blesky a prší, tak jak už skončí ta bouřka, tak vyjde ducha.
5: Když prší a je velký bez, tak vyjde ducha.
1: Jsem dneska zjistil, že existuje nejenom krátké a dlouhé a, ale i dlouhé š.
2: Fakt?
1: No, počkej, já ti ho pustím ještě jednou tady toho mladýho.
4: Jsou blesky a prší, tak...
2: Jo,
1: tak prosím nás, máme i dlouhé š a možná uvidíme i duhu. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: 9 minut po půl deváté na Krokodýlu dohledal Sebastian. Katka má připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Horké letní, už teď tam máme 30 stupňů, jak kde. Břeclavi si říkají, my tady máme chladnic, no jo, máte tam 26. Ve Vyškově hlásí 28,5 a odpolední teploty budou v rozmezí velmi vysokém. Čeká se dneska 36 až 39 stupňů. Odpoledne také čekají bouřky na některých místech a pozor, můžou být i silné.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Policie varuje před riziky koupání. Na jižní Moravě řešila tragédii i záchranu opilého plavce. V jedné z vodních nádrží na Brněnsku se při koupání začal topit mladistvý chlapec. Přes veškerou snahu se ho zachránit nepodařilo. Na Hodonínsku si šel v nočních hodinách zaplavat silně opilý podnapilý muž. Přestože odmítal spolupracovat, podařilo se ho nakonec dostat na molo. Po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů. Dnes ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí silné bouřky s kroupami a větrem. Ruský prezident Vladimír Putin přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v Číně třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 34 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Ota. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
3: www.klimastyle.cz.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
7: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
8: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Rádio Krokodýl.
9: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Musím se přiznat, že mě stále pořád překvapuje, jak někteří lidi chodí setkání s policisty vyloženě naproti.
2: Asi se to dozvíme i v této chvíli. Podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Že se vyplatí respektovat světelné signály na semaforech i při nízkém provozu v hluboké noci se přesvědčili v Brně v sobotu krátce před půlnocí dva cyklisté. Před policejní hlídkou totiž oba sebevědomně projeli křižovatkou na signál stůj. Policisté pochopitelně nemohli k takovému jednání zůstat neteční a cyklisty zastavili. Při řešení přestupku pak s oběma muži provedli i dechové zkoušky. Ty však pro ně nedopadly vůbec dobře. První cyklista nadýchal 0,3 promile a druhý skoro půl promile. I když to nejsou mimořádně vysoké hodnoty, tak se budou mimo jízdu na červenou zodpovídat u správního orgánu i zřízení pod vlivem alkoholu. Všem cyklistům připomínáme, že stejně jako ostatní řidiči nemohou před a za jízdy požívat alkohol. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie David Chaloupka, přejeme hezké pondělí.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio

0: Společně s Krokodýlem vstupujete, milí zlatí, do prvního prázdninového týdne. Máme pondělí 29. června. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, přejeme hezké pondělí. Hasiči právě teď zasahují v Brně u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka. Podrobnosti ve zprávách.
0: Co dáme po deváté, budou devadesátky, například Labuš, Be My Lover. Zahrajeme Cutie. A bude i Nana Lonely. V souvislosti s horkým počasím jsem objevil díru na trhu, na obchodním, včera. Proč si člověk domů pořizuje bazén na zahradu, aby se ochladil? No a já jsem včera asi v 6 večer šel do bazénu a měl 30.
1: To ses ochladil.
0: No velmi. A jak všichni pořizují takový ty termo ohřívače a solární ohřívače na vodu. Chtělo by to něco naopak, něco na schlazení.
1: Já jsem využila naši asi nejúžitečnější hračku momentálně, kterou dcera si vybrala, když byla malá. Takovej ten ruční větráček na baterku, víš, jak zapneš. To je super, to můžeš mít všude sebou, hodíš do kabelky a jdeš.
0: Jasně, no. Proč o tom teple mluvíme? No, protože dneska zase bude hroko. Čeká nás odpoledne až 39 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Požár v sociálním zařízení v brněnské ulici Kociánka zaměstnává právě teď hasiče. Kvůli ohni vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Na místo vyslali 10 jednotek a zahájili evakuaci budovy.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Včera nad ránem hasiči vyjížděli k požáru hospodářského stavení vedle rodinného domu ve Vedrovicích na Znojemsku. Nikdo se při něm nezranil, škoda se odhaduje na 700 tisíc korun. Příčina zatím není zřejmá.
3: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Při dopravní nehodě na Žďársku zahynul v sobotu ráno motocyklista. Havárie se stala na silnici mezi obcemi Záseka a Zahradiště. Muž jel na motorce sám. Silnice byla kvůli vyšetřování nehody uzavřena déle než 4 hodiny. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži si česká atletka výkonem 49,37 opět vylepšila osobní rekord. Tentokrát o téměř 4 desetiny. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v tržní ulici u křižovatky s Olomouckou se srazila dvě osobní vozidla. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. Kilometr a půl dlouhá kolona. Hned na cestě do centra přes Hladíkovu a Zvonařku po Dornych. Neprůjezdná je kvůli požáru domu Zaječí ulice v části Sadová. Čekejte tam komplikace i v okolí. A pomalu pojedete po dálnici D1 u Brna z Vyškova. Nárazově je tam zpomalení u exitu 210 a dále mezi kilometry 201 a 196. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 9:00.
1: Dneska má svátek Petr a Pavel. Jak to asi slaví prezident?
0: No,
1: má
0: já myslím,
1: oslavu.
0: No přesně, narozeniny svátek dohromady.
1: Tak všechno nejlepší i vám.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se tři chlapci na dvorku. Můj táta se nebojí divokých zvířat. Ha, to ten můj se nebojí ani duchů. A ten třetí, to já mám tátu nejstatečnějšího. Ten se nebojí ani mámy.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 14 minut k tomu hit vašeho života objednáváte na mailové adrese program@krokodil.cz. Ahoj krokodíle, prosím o zahrání hitu Jeruzaléma. Je to písnička, která nám zvedne náladu na čerpací stanici na Vinohradech. Díky Peťa, tady to je.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Kam by se člověk mohl jít dnes kráchnout a vykoupat, tak samozřejmě tady několik možností, kam můžete vyrazit a u toho také ladit Krokodýla. Otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručník můžete rovnou vyrazit. Otevřeno má samozřejmě i oblíbený biotop. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a taky letní džil. K tomu prosím pěkně z nového stroje italská zmrzlina. A zdravíme také na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na slunění. Troufám si říct, že i provozovatele koupališť už se těší, až aspoň malinko zaprší a ty trávníčky se zase trochu více zazelenají. Teď ale v téhle chvíli se pojďme podívat na to, co se děje vlastně na Kocianci. Už jste možná zaznamenali, že tam hoří co kde přesně, to nám teď prozradí mluvčí hasičů pan Jaroslav Mikoška.
2: Aktuálně zasahujeme v domově pro seniory na ulici Kocianka v Brně, kde došlo k požáru rozvodny, nicméně kous se rozšířil i do části budovy, kde jsou klienti, takže

0: přibližně 20 osob bylo evakuováno ještě před naším příjezdem. My jsme pomohli s evakuací části osob. Po příjezdu jsme požár likvidovali přenosnými hasičími přístroji. V tuto chvíli probíhá odvětrávání toho objektu. Na místě je záchranná služba, která klienty kontroluje a zjišťuje, jestli na místě nebude nějaká zraněná osoba.
1: Děkujeme, tolik pan Jaroslav Nikoška, mluvčí hasičů, o tom, že právě hoří na Kociance a jak se to tam řeší a co se tam děje. Tak prosím vás, hezké dopoledne.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
2: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Shaggy Angel za námi a před námi hádání hitu v jedné sekundě. Je z roku 2007 a právě teď můžete volat na telefonní linku 603-103-103. Co vyhrajete, když uhodnete a poznáte ten hit v jedné sekundě? Mám tady dvě vstupenky na festival Vesuv, který se koná už tenhle víkend na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov v sobotu a v neděli. Uvidíte a uslyšíte kapely Škvor, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další a další. A k tomu neuvěřitelné množství malých soukromých pivovarů, bude to tam moc pěkné. Kdo pak se dovolal? Tady je Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva.
2: Evi, zdravím. Co vy a horký víkend, jak jste to strávila?
3: No, horko těžko, ale nějak jo.
2: Kolikrát jste za den vlezla do sprchy?
3: No, to jsem už ani nepočítala.
2: Jo, je mi to jasné. Můžeme hádat?
3: Můžeme na to.
2: Jdeme na to.
4: 3, 2, 1... Go!
2: No moc to nebylo, co?
3: Nebylo.
2: Sekunda a 97 tisícin, úplně přesně.
3: Můžu ještě jednou, prosím.
2: Prosím, nějakou odpověď.
3: Tak zkusím, nebyla to Kelly Clarkson?
2: Tak ta to nebyla. Děkuji moc, nevadí. Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
2: 603-103-103, telefon už je zase volný, abyste mohli zavolat a říct, to přece zpívá, nebo zpívají. Krokodýl, dobrý den.
5: Dobrý den, Peťa.
2: Dobrý den, Peťo. Peťo, zdar. Tak, kdo pak to zpívá, nebo jak se to jmenuje?
5: A ty myslíš, to je Sugababes.
2: Jo, Sugar Babes, jo, jasně. Ano, máte pravdu, Peťo, uhodl jste, gratuluju.
5: Jo, paráda, děkuji.
2: Tak jo, gratulace, nezavěšujte a užijte si Vesuv, kam jste vyhrál dvě vstupenky. Mějte se zatím, naschranou.
5: Naschranou.
2: A my si ty Sugar Babes dáme úplně celé.

0: Toho 90 nebyla na Krokodýlu, to byl rok 2007, protože to jsme poznávali hit v jedné sekundě. 90 do 10, ale budou, dáme Shanice. Taky dáme Smash Mouth. A bude i Wakefield. Dneska slaví svátek Petr a Pavel, tak my z Krokodýla samozřejmě gratulujeme a přejeme hezké pondělní prázdninové dopoledne.
1: Nazdar rockeři, festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic, je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
4: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplatek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplatek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
7: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: Devadesátky po deváté jsou na krokodýlu za námi, protože bude 10. Nahlédněmeš do další hodiny, co budeme hrát. Avril Lavigne. Bude i Shakira Zoo. A Činasky budou podávat stížnost.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jestli se budou stěžovat na počasí, tak můžou na prvním nástupišti. Jinde to asi nebude mít žádnou jinou účinnost. V Brně je 10 hodin a už 33 stupňů. Na odpoledne se předpovídá 36 až 39. Bouřky, které přijdou odpoledne a na večeru, můžou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 40 mm, také kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Tak na to dejte pozor.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: V sociálním zařízení Centrum Kociánka vypukl dnes ráno požár. Více už mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
4: Došlo k požáru rozhodný, nicméně kous se rozšířil i do části budovy, kde jsou klienti, takže přibližně 20 osob bylo evakuováno ještě před naším příjezdem. V tu chvíli probíhá odvětrávání toho objektu. Na místě je záchranná služba, která klienty kontroluje a zjišťuje, jestli na místě nebude nějaká zraněná osoba.
3: Tolik dnešní požár v domově pro seniory na Kociánce. Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na téměř polovině měřících míst byla noc tropická, během které teplota neklesne pod 20. Dlouhodobý nedostatek vojáků chce Ukrajina vyřešit verbováním dobrovolníků v zahraničí. Síly do útočných jednotek láká na vysoké platy a příznivé náborové podmínky. Cizinec by měl měsíčně pobírat v průměru 150 500 korun. Cizinec, který podepíše smlouvu a měl by být zařazen na obzvláště nebezpečné pozice, například tam, kde je potřeba prolomit linie, by měl pobírat 233 000 korun. Tenistka Karolína Muchová se po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila před Wimbledonem zpět do elitní světové desítky. V žebříčku WTA se posunula na 9. místo a jediná příčka ji dělí od kariérového maxima, kterým je 8. místo ze závěru roku 2023. Nejlepší z českých tenistů je aktuálně 14. Jiří Lehečka.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v části Sadová je neprůjezdná Zaječí ulice kvůli požáru domu. Komplikace očekávejte i v okolí, zasahují tam záchranné složky. Silný provoz je na ulici Zvonařská převážně směrem k výstavišti u Dornichu. Na příjezdu do Brna od obce Telnice je provoz omezený částečně po nehodě osobního vozidla. Zdržíte se tam v kilometrové koloně. A ucpaná je silnice 152 na obchvatu Modřic směrem na Želešice a zdržíte se jste i na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Telušar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3:50 a dneska po ránu Krokodýl rozdával osvěžení v podobě lehkých, zdravých letních svačinek. Kde to bylo, jak vám chutnalo a kde to bude zítra, tak to se dozvíte během chvilky tady u nás na Rádiu Krokodýl. Přeju vám hezké, pokud možno, v chládku stravené dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: K benzince přijede pán a ptá se: dobrý den, nepotřebujete někoho k obsluze? Ne, díky, mám, a navíc dva už by bylo moc, tak ať mě konečně někdo obslouží.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Tak přátelé, ještě dneska nás čeká tropický den, ale od zítřka by teploty měly být o něco snesitelnější. No a aby vám v tom horku nebylo těžko, tak krokodýl míří do ulic mezi vás s letní zdravou svačinkou od Racia. Dneska to byly Finn Crisp, příchuť cheddar a zakysená smetana s cibulkou. A takhle vám chutnalo na Moravském náměstí.
2: Krokohlídka dneska Jirka.
3: A Dani.
2: Jsme tady, děláme radost. Letní svačinky. Takové lehké pro vás. A tady máme slečny.
3: Ahoj, já jsem Marie, máme prázdniny, dostali jsme svačinu.
4: Ahoj, já jsem Aneška a máme prázdniny, jdeme nakoupat a jako máme super den i s krokodýlem.
5: Ahoj, tady Lucka, jdu do práce a zrovna jsem dostala svačinku krokodýlo. Děkuju moc, mějte se.
1: No, zítra si užijete lehoučké svačinky od krokodýla odpoledne v Řečkovicích na konečné jedničky, tak se stavte.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Finn Crisp od Racio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Finn Crisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Finn Crisp přináší na český trh firma Racio. Koupíte v dobrých obchodech a na racio.cz.
7: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: A vyladíte krokodýla přesně v 10 hodin a 22 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kam dnes na oběd a moc neutratit? Krokodýl vybírá brněnskou restauraci Il Capo, nabízí polévku pomodoro a k tomu špagety s dýňovou omáčkou, slaninou rukolou a formaggio duro za 151 korun. Tak přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu víme, že v brněnské zoo jsou nová mláďata korzaků, tedy drobných lišek. Přírůstky jsou podle chovatelů v dobré kondici a už začínají prozkoumávat výběh. Návštěvníci zahrady si je můžou prohlédnout v jejich expozici naproti rysům poblíž Královy voliéry. Tak si to nenechte ujít a běžte se mrknout.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
5: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
4: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
5: No přece od Klimastylu z Hodonína.
6: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
7: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
8: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
7: Pršet nebude, váš Bolek.
9: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ladíte krokodýla, tohle jsou minely krátce před 11. Hezké dopoledne, na řadě jsou další čerstvé zprávy, přináší je Petra.
1: Hezké dopoledne, v Brně se včera propadla vozovka, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z krokodýla Huntrix. Bude i Tina Turner. A taky One Man Show Foundation.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nečekaně opět slunečno. Odpoledne večer očekáváme tvorbu kupovité oblačnosti a výskyt izolovaných přeháněk nebo bouře, které mohou být i silné s přívalovými srážkami. Tak pozor na to. Teploty ale stále velmi vysoko, 36 až 39 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V blízkosti zastávky Tererova v Králově Poli se včera propadla vozovka. Takzvaná kaverna částečně zasahovala pod tramvajovou kolej a tak museli tramvaje na lince 12 jezdit až do večera ve směru z centra odklonem. Jestli mohlo díru způsobit horké počasí, dopravní podnik neupřesnil. S rostoucími teplotami a používáním klimatizací roste spotřeba elektřiny a s ní i zatížení elektrické sítě. Podle části analytiků to může v krajním případě vést k lokálním výpadkům. K jednomu takovému mělo dojít například na Břeclavsku. Energetické společnosti ale obavy mírní. Přenosová sítě podle nich v letních měsících výrazně méně zatížená než v zimě. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 68 900 pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za více než 100 let, si podle nejnovější bilance vyžádala nejméně 1450 mrtvých a 3238 zraněných. Poškozeno bylo 774 budov, z nich se 189 zcela zřítilo. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace krok Slezského klubu ocenila jako zodpovědné a konstruktivní rozhodnutí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co se právě teď děje na silnicích, tak to sleduje Jakub.
4: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní nehoda blokuje provoz na příjezdu do Brna do Tuřan od obce Telnice na křižovatce s ulicí Roviny. Kolona tam má 1,5 km a ucpává se provoz i v protisměru. Postojte si i na příjezdu do Brna po D2 od 3. kilometru na cestě ze Slovenska. A v části Sadová v Brně v Zaječí ulici stále neprojedete. Likvidují se tam následky po požáru baráku. Pro Rádio Krokodýl z Klobáři stánce Jakub Tilšar.
0: Děkujeme, Kubo, ještě mám pro vás jednu aktuální informaci. Na mimoúrovňové křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně se pokračuje v rozsáhlé modernizaci jednoho z nejvytíženějších dálničních uzlů v Česku. A tak nás tento týden čekají noční uzavírky D2 a to zpátka na sobotu a ze soboty na neděli vždy od 19 hodin do 9 hodiny raní. Tak s tím počítejte a jezděte velmi opatrně.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

minuty po 11. Katka vám přeje z krokodýla krásné pondělní dopoledne. Chystám krokodýla cestovatele. Společně se půjdeme podívat na jedno architektonické dílo v Brně a za jeho odhalení nabídnu vstupenky na ozvučenou tribunu na ohňostroj na Brněnské přehradě. Tak si to nenechte ujít, buďte s námi dál a hezké pondělí vám všem přejeme.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde pán k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho ukrutně bolí. Doktor chvíli přemýšlí a říká, no tak to je z toho, že moc kouříte. Ale nikdy v životě jsem nekouřil. Aha, no tak to máte z přílišného požívání alkoholu. No dovolte, v životě jsem se alkoholu nedotkl. Člověče, tak to máte z toho, že pořád běháte se ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Tak pak je to jasný, pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl cestovatel.
1: Na Krokodýlu připraven Krokodýl cestovatel a soutěž pro vás na lince 603 103 103. Ve hře jsou dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Jde o ohňostroj, který se bude konat tuto sobotu 4. července a startuje ve 22.30 tradičně. Tak přátelé, připraveny nápovědy a můžete mezi tím volat studio. Dnes tedy hádáme název secesní vily v brněnských Černých Polích. Postavena byla v letech 1903 až 1904 podle návrhu architekta Alexandra von Neumanna pro průmyslníka Morice Furmana. Vilu obývala v letech 1913 až 1939 rodina Alfreda a Mariany. Příjmení vám neprozradím, protože podle toho je právě tato vila pojmenována. Nicméně jednalo se o rodiče Grety Tugendhatové a vila i zahrada vily jsou přístupné veřejnosti. Někoho už bychom měli mít na telefonu. Hezké dopoledne, Krokodýl Katka. Kdo tam?
2: Dobrý den, u telefonu Petra.
1: Petro, já vás zdravím, máte se dneska taky hezky?
2: Pracovně.
1: Pracovně, takže hezky. Dobře. No, tak slyšel jste nápovědy a víte, jaká vila to je?
2: No, slyšela jsem nápovědy, nejsem si teda 100% jistá, ale zkusím Arnoldova vila.
1: Arnoldova vila to není, je mi to líto.
2: Nevadí.
1: Tak, nedá se nic dělat, třeba příště, Peťo, krásné pondělí, nashledanou.
2: Díky, nashledanou.
1: No a přátelé, šance pro vás ostatní, kdo jste zaznamenali všechny nápovědy a víte, jaký je název této vily, tak voláte jako další volající v pořadí. Hezké dopoledne, Krokodýl.
3: Hezký den, Jana.
1: Jano, já vás zdravím taky. Co tipujete vy?
3: Já bych řekla Lefber vila.
1: Vila Lefber je naprosto správně a vstupenky na ozvučenou tribunu na ohňostroji jsou vaše, tak gratulace.
3: To je moc děkuju.
1: Kdy jste byla naposledy na ohňostrojích?
3: No, asi tak 8 lety, než jsme narodili děti.
1: Jo, takhle, tak to už byste měla vyrazit, stojí to za to, já jsem byla teď u víkendu, tak věřím, že si to krásně užijete. Zůstaňte mi na telefonu a hezký den, nashledanou.
3: Díky, nashledanou.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
5: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
6: Autosalon Jene je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitků na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
7: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
8: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
9: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Madonna, La Isla Bonita v 11 hodin 35 minut. Před námi další hity opět a Radeček, taky Milky a pak už náš krokodýlí zvuk a nabídnu vám 107 900 korun, tak ať vám to neunikne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin a 42 minut a je to tady. Jste připraveni? Telefony do ruky, hrajeme o 107 900 korun a vytáčejte Studio Krokodýla, linku 603 103 103, právě teď Studio Krokodýla. Už je to tady, někoho tam máme. Hezké dopoledne, Krokodýl.
2: No, zdravím vás, krásný dopoledne, tady Pavel.
1: Pavle, já vás taky zdravím, nádherné dopoledne přeju. Připraven soutěžit o tak tučnou částku?
2: Ví se.
1: Tak si ten zvuk připomeneme, zní takto. A uvidíme, jestli se ve vašem případě i ví ten správný tip, tak co máte pro nás, co nám nabídnete?
2: Tak já si myslím, že to pinkání míčkem badminton třeba.
1: Badminton, takže pálka má hezky a ten košíček a jedem, jo?
2: Mm-hmm.
1: Dobře, ptáme se arbitra. Tak ani badminton, ne.
2: Ten je tajemnej. To
1: jak hrát v Karpatech.
2: Jak hrát v Karpatech.
1: Je to tak, no. Tak bohužel dneska to zatím nepadlo.
2: Krásné poledne a i vám. Pěknější odpoledne.
1: Krásný pondělí. Naschledanou. No opět navýšíme náš bank, přátelé, tak buďte s námi.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Jimmy Cliff tady u nás na Krokodýlu krátce před 12. Hezké poledne vám přeje Katka a taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké poledne, krajský soud v Brně kvůli vedru dnes omezí pracovní dobu, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z hitu Foul. Chystáme Kurta Nielsena. Bude i Single X.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra má být polojasno až skoro jasno. Opět očekáváme odpoledne přibývání oblačnosti s možností přeháněk a bouřek. Teploty nám o něco malinko spadnou na 32 až 35 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud v Brně kvůli vedru dnes omezí pracovní dobu. Opatření se týká odpoledních hodin. Obdobné opatření soud zavedl i minulý pátek. Omezení pracovní doby se týká brněnských pracovišť v Rooseveltově a Husově ulici. Pracovat se tam bude do 13 hodin, a to jak ve výkonu, tak i ve správě soudnictví. Ve fakultní nemocnici v pražském Motole operují lékaři páteř unikátní metodou. Za pomocí kamery dokážou jen dvěma drobnými vstupy uvolnit třeba při výřezu plotének utlačované nervy a odstranit tak příčinu bolesti. Výhodou je i rychlé zotavení pacientů. S bolestmi zad se potýká až 80% Čechů a jejich počet stále roste. Kanárské ostrovy bojují s nepříjemným a nebezpečným hmyzem. Turisté hlásí, že je během pobytu otravují komáři tygrovaní, kteří měli zamořit celý ostrov. Dříve se tento invazivní hmyz vyskytoval na ostrovech v chladnějších měsících. Teď je k vidění i na konci června. Tento druh komárů je velmi nebezpečný, mohou totiž přenášet horečku, dengue nebo virus Zika. Čeští fotbalisté sice vypadli z mistrovství světa už v základní skupině se ziskem jednoho bodu, ale přesto se dočkali ocenění ze strany šéfa Mezinárodní fotbalové asociace Gianniho Infantina. Uvedl, že svěřenci trenéra Koupka ukázali velkou vášeň a odhodlání.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne taky vám, milí šoféři, aktuálně pozor, policejní hlídky v Brně v ulicích Cejl, Úzká, Kamenice a Řipská. Na Znojemsku v Těšeticích tam bouralo osobní auto a na místě zasahují záchranné složky, projdete s omezením a ještě si dejte pozor na D1, na 186. kilometru ve směru od Brna na Prahu stojí u krajnice odstavené nepojízdné osobní auto. Tak opatrně, šťastnou cestu a kdyby něco, zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: po 12. už se mnou Jirka.
1: Nazdar, teď jsem se díval na sociální sítě, paní normálně, představ si, smaží řízky na prádelní šňůře, pro jaký je teplo. Takže věřím,
0: peče, spíš peče.
1: Peklo, já jsem se díval teď aktuálně 37 stupňů, jo.
0: To je ale zima.
1: Tak dobrý, jdem se uchladit.
0: Zítra to bude lepší.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? To no, proč bych měl něco dělat?

Kurty noce na kroku, dílo jsme vaše rádio, tak hity i do auta na schlazení. Miška Petroušková poslouchá s Andrejkou, tak holky i pro vás, holky langošky, do auta, super high, Nika. Tak si nechte chutnat, ruce z okýnka, trošku se ochladit s krokodýlem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už je naši nejmenší posluchači Krokodýla, začínají prázdniny. No a tak jsme se jich zeptali ve školce na Lesné, proč mají děti prázdniny?
2: Protože školka je zavřená, aby jsme doma s taťkem a s mámou.
3: Máme prázdniny, aby paní učitelky měly volna.
4: Protože nemají chodit do školky a aby se mohli učit, tak půjdou.
5: Protože jsou prázdniny.
6: Protože nám přijde pondělí a potom jsou prázdniny.
1: Proč mají děti prázdniny? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce na Lesné. Zdravíme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
8: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: www.klimastyle.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Dagmar Šembergrová, jsem ředitelkou na základní škole Otevřená v Žebětíně. Žáci mají mobily uschovány ve vlastních aktovkách. Žáci mezi sebou mnohem více komunikují. Máme na škole dvě odpočinková místa. Zároveň tím omezujeme, že by se nám mobily ztrácely nebo byly nějakým způsobem v rámci výuky poškozeny.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Skočíme si do bazénu v tropických teplotách, zdravíme tam, kde ladí krokodýla a letně se osvěžujete. To je koupaliště Kraví hora, kam zdravíme, je tam nádherný výhled na Brno. Ladí se taky na koupališti Královo pole, kde mají nádherný trávníček ke slunění a průzračnou vodu. No a nechybí pozdrav taky do našeho oblíbeného biotopu Brno-jih, kde se ladí krokodýla.
0: Krokodýl na koupáku. Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve Westernovém městečku Boskovice.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Dobrý den a krásné prázdninové popolední. Ano, ano, nejsem tady sám, Jirka Wiener už.
1: Ano, pryč. Přišel Zbyněk tady není sám, protože ano, přišel Zbyněk a ještě oblak vůně s ním.
0: Ne, a přišla Peťa a to znamená, že nebudeme hrát, ale budeme mluvit a informovat.
1: Ano, a podíváme se, co nového se narodilo v brněnské zoo a taky budeme mluvit o tom neskutečném horku. Říkala jsem Zbyňkovi, dneska jsem poslala syna, aby koupil větrák, ve třech prodejnách vyprodáno, takže nic.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale naše hity jsme nevyprodali, tak si je s námi užijete, třeba Pride. Bye. A co ven, Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Se vám líbí, tak dáme Marka Ztraceného.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám.
0: Jsme totiž Krokodýl, máme největší hudební výběr a milujeme vás, Brno. Hezký den za minutu 13.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teď tady řešíme i to počasí, že myslím, to ochlazení úplně nedorazí. Během dne dnes stále slunečno, večer bouřky, ale opravdu spíše lokálního charakteru. Ty odpolední teploty 38, možná až 39 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Zoo Brno jsou nová mláďata korsaků. Přírostky jsou podle chovatelů v dobré kondici a už začínají prozkoumávat výběh. Návštěvníci zahrady si je mohou prohlédnout v jejich expozici naproti rysům poblíž Královy voliéry. Pro většinu jihomoravského kraje dnes platí výstraha před extrémně vysokými teplotami, které mohou překročit 37 stupňů. Hrozí také zvýšené nebezpečí vzniku požárů a silných bouřek. Mírnější stupeň výstrahy před velmi vysokými teplotami platí v kraji jen pro Blanensko a Tišnovsko. Na Kypru zemřeli v zamčeném autě dva sourozenci z Bulharska ve věku 8 a 10 let. Policie po tragédii zadržela jejich otce a jeho partnerku kvůli podezření ze zanedbání péče. Auto se mělo nacházet na poli v blízkosti obytného domu a mělo být zamčené. Stále není jasné, jak se do něj děti dostaly. Jejich otec i jeho partnerka byli v té době v práci. Nejde bohužel o ojedinělý případ. Ve Francii zemřeli v zamčeném autě nedávno dva malí chlapci. Zřejmě v důsledku extrémních vedení. Česká lyžařská hvězda Ester Ledecká prožila těžkou sezónu a pomalu se zároveň připravuje na tu novou. Na konci června si však odskočila na dovolenou, tentokrát do Řecka. Dokonce tam ochutnala i tradiční řecké jídlo gyros.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A je toho dost takhle popolední. Pojďme se podívat. Brno, Knínická ulice na úrovni čerpací stanice Orlen směrem na Bystrc. Narazilo osobní auto do padlého stromu. Počítejte s omezením, zdržíte se do 5 minut. Dále Znojemsko, třetí třída, silnice u Velkého Karlova směrem do Diákovic. Havarovalo rovněž osobní auto. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením. Jdeme dál. Teď D1, dálnice 152. kilometr za Velkým Meziříčím ve směru do Brna. Tam zasahují hasiči u požáru Louky. Projíždí se opatrně. Ještě Hodonínsko, Čejč na místní silnici bouralo osobní auto s cyklistou. Nehoda je se zraněním. Dejte tam rovněž pozor. No a Žďársko v Moraveckých Pavlovicích havarovalo nákladní auto do příkopu. Počítejte s omezením. No a v tuto chvíli ještě Blanensko v Jedovnicích na Havlíčkově náměstí blokuje provoz. Nehoda. Zdržení je nárazové. Bude to tím horkem. Jezděte prosím opatrně. Šťastnou cestu. Krokodýl.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jsme připraveni být s vámi 2 minutky po 13. Vyjíždíme do dnešního pondělního prvního prázdninového takového pracovního v týdnu odpoledne. No a do ulic vyrazí osvěžovat letní krokohlídka Rádia Krokodýl. A to bude třeba. Tak doufám, že ji potkáte a že osvěžíme zrovna vás. Doufám, že teď už vás osvěží taky další největší hudební výběr. Jsme Krokodýl, Zbyněk Loutský. Dobré odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak ona ráno vypadá po probuzení.

0: Ano, Don't Stop zastavovat nebudeme. Naopak ještě přidáme v tom osvěžování.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: V tropických dnech osvěžujeme vás, posluchače Krokodýla. Naše krokohlídka vyráží do ulic Brna, celé jižní Moravy, a to velmi rádi. A je to třeba krokohlídka, rozdává osvěžení v podobě letních zdravých lehkých svačinek od Rácia. Je u toho Jirka Wiener a dnes to byly konkrétně Finn Crisp Sucks s příchutí čedar a zakysané smetany s cibulkou. Tak jak to chutnalo?
2: Krokohlídka dneska Jirka.
3: A Dani.
2: Jsme tady, děláme radost. Letní svačinky, takové lehké pro vás. A tady máme slečny.
3: Ahoj, já jsem Marie, máme prázdniny, dostali jsme svačinu. Ahoj, já jsem Aneška a máme prázdniny, jdeme nakoupat. A jako máme super den i s krokodýlem.
4: Ahoj, tady Lucka, jdu do práce a zrovna jsem dostala svačinku od krokodýlo. Děkuju moc, mějte se.
0: Samý hezký mladý holky si vybral Jirka Wiener, ale hlavně, že osvěžila. Osvěžujeme vás všechny, ale pozor, teď to nejdůležitější. Zítra se na vás krokohlídka těší, nikde to neříkejte, v Řečkovicích na konečné jedničky.
1: Radio Krokodýl. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
6: Autosalon Jené je tu s vámi.

0: vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jene v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplatek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplatek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Dobrý den a hezké pondělní odpoledne přeje Krokodýle. Je to prázdninové odpoledne s datem 29. června v kalendáři Petr a Pavel. A v éteru právě teď kvíní We Will Rock You. No aby ne, vždyť jsme Krokodýl a máme největší hudební výběr. Jsme vaše rádio. Dobré odpoledne. Buddy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobré odpoledne, přeje Krokodýl. Jdeme vysílat ke hvězdám právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Telefonní budka, ze které se nedá volat, byla vystavena o víkendu v golfovém areálu Kaskáda Brno. Měla totiž za úkol pomocí morzeovky poslat zkazy ke hvězdám. Skupina Vyžla vytvořila speciální světelné dílo. Osvětlili celý areál a nejdůležitějším prvkem byla právě telefonní budka, která v sobě měla zabudovanou klávesnici. Díky ní mohli návštěvníci posílat zkazy šifrované morzeovou abecedou až do vesmíru právě ke hvězdám. K areálu patří i přírodní park Baba a galerie pod širým nebem. To vše pro návštěvníky při příležitosti založení klubu. Tak mě to připomíná takovéto E.T. Go Home.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ale to víte, že jo, budeme tam dávat další hit za hitem, ale dáme tam i další informace a zprávy. Peťa je ve studiu. Peťo, vítej.
1: Ano, a zítra se v Brně pojede 2,5 kilometru dlouhý konvoj tramvají. Kdy a odkud, uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Pestrá hudebně komediální show Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Držím ti město nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin. A koncert Láco Deci nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jsme to namíchali i pro Třepaly, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Vyrazíme i do Kalifornie a přespíme v hotelu. Někdo bude mít už půlnoc. Ano, poetika, nebo bude mít půlnoc ještě. Je 14 hodin každopádně.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během odpoledne i nadále naprosto slunečno, večer bouřky, ale spíše lokálního charakteru. Teploty dnes odpoledne 38 až 39 stupňů Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik města Brna dokončil nákup 40 moderních, obousměrných a plně klimatizovaných tramvají Škoda 4 City Smart 45T. Brňanům zítra všechny tramvaje ukáže při slavnostní spanilé jízdě městem. Unikátní téměř 2,5 kilometru dlouhý konvoj vyjede v 10.30 z Medlánek do Pisárek a pokusí se o zápis do České knihy rekordů. Hasiči v Brně dnes dopoledne zasahovali u požáru v rozhodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 18 lidí. Dalším 6 pomohli s evakuací hasiči. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Desítky klientů se však musí dočasně přesunout do náhradního bydlení. Na mimoúrovňové křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rozsáhlá modernizace jednoho z nejvytíženějších dálničních uzlů v Česku. V prvním červencovém týdnu si práce vyžádají krátkodobá dopravní omezení. Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli bude D2 zcela uzavřena, a to vždy od 19 do 9 hodin. Bývalý fotbalový reprezentant Michail Krmenčík ukončil kariéru. 33-letý útočník a někdejší nejlepší prvoligový střelec uvedl, že už nemá motivaci. V kariéře získal 3 mistrovské tituly z Plzní, vyhrál belgickou ligu s Brugami nebo řecký pohár se Soluní. Naposledy působil ve Slovácku, kde mu s koncem června vyprší smlouva.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: To sledujeme. Lení, co je tam nového?
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Podobná situace je i na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy od 5. kilometru. A ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jsou to 3 minuty, co bylo 14. prázdninové odpoledne s datem 29. června je mezi námi stejně jako frekvence 103 FM a všechny další, na kterých vysílá Krokodýl. Ale připomeneme, že taky nově v 21. století vysíláme přes aplikaci Krokodýl. Zbyněk Loucký, dobré odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který jí kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

0: Krokodýláci, krásné prázdninové pondělí. Tady Krokodýl jsme, vaše rádio. Teploty na jihu Moravy až 8.30 v tuto chvíli odpoledne, ale první bouřky už se objevují v Pošumaví. Vlastně třeba i na aplikaci nám můžete dát vědět, kde se pohybujete a jestli tam třeba už není bouřka, klidně napište. Ano, krokodýla můžete mít v kapse každý den a to třeba právě i na Dovči. Stáhněte si naše mobilní aplikaci a poslouchejte Rádio Krokodýl kdykoliv a kdekoliv po celém světě na dovolené a hlavně mějte krokodýl u sebe pěkně kapse, anebo v kabelce. No a díky aplikaci s námi můžete být i v kontaktu, tak třeba o těch bouřkách budeme rádi, když budeme vědět. Stejně tak nám dejte třeba vědět, jak to vypadá na silnicích. Stahujte, poslouchejte, vyhrávejte www.krokodil.cz a naše aplikace Krokodýl v 21. století.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
0: A teď se vám v aplikaci třeba taky ozve, že 14.21.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s

0: vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fin Crisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
1: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmond, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
4: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: 1. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Je dobré mít společnost na cestách.

Hezké letní, horké odpoledne s datem 29. června v kalendáři a Petr a Pavel, rovnou dvě jména, Petr a Pavel mají svátek a teď I Believe. Já věřím a vy taky věřte, že Krokodýl má největší hudební výběr, dáme tam zase hit za hitem, za chvíli Stumbling In a teď Čechomor Proměny. Užívejte s Krokodýlem prázdniny a léto.

0: Krokodýl, dobré odpoledne. Teplota stoupá, ale částka v našem banku rovněž.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Je tam už 107 950 korun a taky telefonní číslo 603 103 103 a tenhle zvuk.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady horké odpoledne, přeje krokodýl. Kdo je tam? Haló, Zbyňa.
2: Dobrý den, Petr.
1: Petře, Peťo, hezký den a všechno nejlepší k svátku.
2: Ano, děkuji.
1: No ale teď by to chtělo ten dárek.
2: Ano, ano.
1: 107 950 korun. Téměř 108 táců. A jeden jediný zvuk, já ho pustím. A to by byl asi největší svátek v životě.
2: Ano, ano.
1: Ale co? Co by to mohlo být?
2: No, můj tip, včera jsme čistili se ženou filtraci u bazénu, takže to přepnutí toho ventilu u té filtrace.
1: Přepnutí ventilu u filtrace bazénu.
2: Ano, ano.
1: Teď ty bazény jsou potřeba, že? To jste ano. Nás vyloženě navodil.
2: V tom teplu určitě, ale ta voda už má taky 30.
1: Takže bylo potřeba ji přefiltrovat pořádně taky.
2: Ano.
1: Protože ty bazény to takhle příjemné. To je jediný.
2: Ta voda.
1: Ale to je jiný zvuk. Tenhle bychom rozeznali. Ale ten zvuk, který se soutěží, ten by mohl být, teda když to ještě jednou zhrnu, filtrace u bazénu, jak se tam přepíná ten ventil?
2: Ten ventil, ano.
1: Petře, a váš dnešní svátek, 29. června. Dáme arbitrovi?
2: Ano.
1: Bazény, možná nás spousta lidí poslouchá u bazénu. Není to. Škoda. Ano, to jsme se zřekli. Každopádně běžte si skočit do vody. My
2: ano,
1: v tuto chvíli děkujeme a navyšujeme taky, bank. Ahoj, taky. Peťo, všechno nej.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: si tady tak povídáme o létě a o horku.
1: Ano, Zbyněkem právě řekl, že doma má 19 stupňů, tak...
0: Ne, teď už to jde na 20.
1: No, tak výborně, no. Já mám doma 31, kdyby tě to zajímalo.
0: Fahrenheita.
1: No a kvůli vedru měli o víkendu plné ruce práce také záchranné stanice pro zvířata, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jdeme na to, bude líbačka Katy Perry, I Kissed a Girl. Zpíváme si Volare Cantare. A po Gypsy Kings ještě Síla starých vín. No když už víno, tak v tomto horku asi spíš stolní. Je 15 hodin, dobré odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Během odpoledne i nadále slunečno, večer bouřky spíše lokálního charakteru. Ty odpolední teploty se pohybují a budou pohybovat kolem 8:30.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zvýšení bezpečnosti a preferenci městské hromadné dopravy má za cíl chystaná rekonstrukce semaforů v křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská. Současné semafory už podle brněnských komunikací vyžadují osazení novými technologiemi. Podle předběžných odhadů vyjde rekonstrukce na více než 25 milionů korun bez daně. S teplým počasím přibývá klíšťat i případů klíšťové encefalitidy. V Jihomoravském kraji loni lékaři zaznamenali 43 nakažených, letos zatím 3. Odborníci upozorňují, že riziko nehrozí jen v lesích, ale také v parcích, na zahradách a dětských hřištích a připomínají význam očkování. Národní síť záchranných stanic o uplynulém víkendu přijala v důsledku extrémních veder stovky ptačích mláďat, která kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky a dalších zvířat v nouzi z měst a obcí. Stanice čelily podle ochránců největšímu náporu v historii. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nás zajímají vyhřáté a přehřáté silnice.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 216. a 196. kilometrem. Podobná situace je i na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy od 5. kilometru. Uspadná je silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. V Brně popojíždí dlouhá kolona od Zvonařky až na Poříčí ve směru na Výstaviště. A kolona je také v Brně ve Vídeňské ve směru do centra před Poříčím. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Dobré odpoledne, po 15. hodině krokodýl s vámi v éteru, ale krokodýl je s vámi taky v ulicích, kde vás osvěžuje naše krokohlídka a určitě je to potřeba, za chvíli si řekneme, kde jsme dneska byli a kde se zítra potkáme. Krokodýl Zbyněk Loucký, užívejte léto někde ve stínu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně půl sedmé. Penso con sueño para si.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: jak se to říká v tom dědictví, to je ale pažák.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
0: My vás rádi osvěžujeme v těchto horkých letních prázdninových dnech, protože naše krokohlídka vyráží do ulic Brna a Jižní Moravy. No a krokohlídka rozdává osvěžení v podobě letních zdravých lehkých svačinek od Rácia. Je u toho kolega Jirka Wiener. Dnes to byli, doufám, že to říkám dobře, Finn Crisp Sax s příchutí čedar a taky zakesanou smetanou s cibulkou. Tak Jirko, jak to vypadalo dneska při osvěžování?
2: Krokohlídka dneska Jirka.
3: A Dani.
2: Jsme tady, děláme radost. Letní svačinky. Takové lehké pro vás. A tady máme slečny.
3: Ahoj, já jsem Marie, máme prázdniny a dostali jsme svačinu.
4: Ahoj, já jsem Aneška a máme prázdniny, jdeme nakoupat a jako máme super den i s krokodýlem.
5: Ahoj, tady Lucka, jdu do práce a zrovna jsem dostala svačinku krokodýlo. Děkuju moc, mějte se.
0: Rádo se stalo, toho jsme tady a ještě k tomu takhle přidám vodní mlhu. Ale hlavně teď dobře poslouchejte, protože zítra odpoledne se na vás těší krokohlídka v Řečkovicích na konečné jedničky.
1: Radio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finální.

0: Ale na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
4: Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Dobré odpoledne, nevzdávejte to v tom horku. Tady Krokodýl, jsme vaše rádio. Mám tady vzkaz naší aplikace. Zdravím Krokodýl, já, taťka Pavel a syn Pavel právě trávíme vedro v dílně, kde máme ventilátor a je tu docela slušně. Vyrábíme klobásy na víkendovou oslavu. Držte se a hrajte tak, jak hrajete. Výborně, tak díkec, Pavlové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, stejně tak Petrům a ty klobásy, slušný.

0: Eliša Key a Girl on Fire. To by se mělo přejmenovat, tahle písnička, na Brno on Fire.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Zdím teďka teploty, protože aktuální teplota v moravské metropoli na meteostanici Kraví hora 39,1 stupně Celsia. Velmi silné bouřky jsou už ale i na Vysočině a ve východních Čechách. Na jihu Čech padají kroupy o průměru kolem 5 cm. Nitrozemské léto v plném proudu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července, každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: hodně rozpálený a rozjetý odpolední krokodýl s datem 29. června. A ve studiu už Peťa, to znamená další zprávy, že by nějaký teplotní rekord, Peťo?
1: Rekord taky padl, ale důležitý je to, že Brno kvůli horkolidem otevře dva historické sály v Nové Radnici, které jsou běžně nepřístupné a už to platí ode dneška. Takže půjdete do města, budete se chtít ochladit, tak od 5 hodin to bude možný.
0: Přirozená klimatizace.
1: Tak si na to počkejte.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ochladí vás i náš největší hudební výběr Ava Max. Ale ohřejeme vás i jižansky, Enrique Iglesias. A takhle odpoledne jednou ráno. Huty, krokodýla, hlavně hit za hitem za půl minuty 16.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: I nadále odpoledne slunečno, večer bouřky, ale opravdu lokálního charakteru. Teploty se pohybují kolem 39.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Město Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevře veřejnosti dva historické sály Nové Radnice. Oba jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Do sálu je vstup z nádvoří Nové Radnice na Dominikánském náměstí. Navádět do nich budou informační cedule. Oba sály budou otevřeny dnes od 17 do 20 a zítra a v dalších dvou dnech od 8 do 20 hodin. Meteorologové dnes potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo včerejších 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc 9 z 10 nejvyšších teplot zaznamenaných v Česku v historii měření je právě z uplynulého víkendu. Řecký parlament projednává návrh zákona z dílny ministerstva financí, podle kterého budou hlídat pláže a odhalovat porušování pravidel na nich drony a satelitní snímky. Data z technologií budou stačit k potrestání při porušení zákona a kontrole na místě už nebude potřeba. Pokud se tedy letos chystáte k moři do Řecka, nelekněte se, až na pláži nad vámi bude létat dron. Tenisté a tenistky ukončili se startem hlavních soutěží ve Wimbledonu své protesty proti výši odměn a už nebudou omezovat mediální povinnosti. Původně plánovali, že budou novinářům k dispozici jen 15 minut po celý první týden turnaje. Po víkendových jednáních s vedením All England Clubu ale bojkot ukončili už dnes.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A silnice, dálnice už řeší Lenka.
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona mezi 190. a 196. kilometrem. Z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty hlavně kamionů mezi 218. a 196. kilometrem. Podobná situace je i na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy od 11. kilometru. Na silnici 43 na trase mezi Brnem a Svitavami na úrovni Kuřimi došlo ke střetu dvou osobních aut, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a v obou směrech se tvoří kratší kolony. V Brně na Palackého třídě u veterinární kliniky došlo ke střetu osobního auta s autobusem, projíždějte s opatrností. V Brně popojíždí dlouhá kolona od Zvonařky až na Poříčí ve směru na Výstaviště. Navíc v opuštěné ulici přes křižovatkou s Heršpickou bouralo osobní auto. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 16. Dobré odpoledne s krokodýlem. Za chvíli už kolega Peťa Holík má dneska svátek, tak Peťo, všechno nej a budete s ním řešit, co jsou to přesýpací ráčny. Budete šprechčit hantec. Hezké odpoledne vám přeje Zbyněk Loucký. Naslyšenou, ahoj!
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Být stručný, to není v tom používat málo slov. Je to o tom používat málo zbytečných slov.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Aj.

0: Poquito, poquito, playa, Puerto Rico, to by se docela hodilo, taková pláž krokodýlí, když máme 9:30. Dobré odpoledne, tady Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Takže pěkné tropické zdarec všem s krokodýlem, 16 hodin, 20 minut, čas na Žanka Hlaváčka. Co tam dneska, máme něco jednoduchého, Žany, zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z kroksní. Gomy ty mládežníci, co jsou to přesýpací ráční?
0: Tak to je lehký, to stát gomem, teda aspoň ve štatlu doufám bude většina.
3: Přesýpací hodiny?
4: Přesýpací ráční doslova přesýpací hodiny, ne?
3: Přesýpací hodiny?
5: Račna je nářadí, takže to nejsem si pojistý, jestli to má s tím něco společného.
6: No právě přesýpací.
5: Nevím.
6: Tak hodiny.
7: Muž s roztroušenou sklerózou. Přesýpací jest tak přesýpá.
0: Čtyřikrát správně, to je fantastické, to je super výsledek. Děkujem do štatlu respondentům, Johnny, pochvala, ne?
2: Přesýpací ráčny jsou těžké dějepis, to jsou přesýpací hodiny. Takhle někde na internetu hoďte žučku a mějte betelný den.
0: Mějte si sklenku studené chladivé vody a mějte betelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
9: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
10: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
13: Letecký den v Ivančicích je zpět.

0: Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck 4. července Ivančice.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: 38-39 stupňů tady ve Štatlu v Brně, takže deštník se hodí víc než dost. Krokodiláci jako slunečník funguje. Tak pěkné odpoledne, půl pátá dvě minuty. Stále hity a tady je Xindl X v blbým věku na dobrá místa, kde máte osvěžující příjemné místo, zelenou travičku a nejlépe bazén nebo nějaký rybník nebo rovnou celou přehradu. Krásné odpoledne, krokodiláci.
1: Ujelme vlak.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Po tropických dnech krokodýláci konečně očekáváme ochlazení. Zní to dobře, ale zatím si na to musíme počkat. To v Čechách, na západě, tam už si to užívají. Je to tak, že zkrátka na některých místech úřadují bouřky, údajně s kroupami i kolem 5 cm, tak to tady samozřejmě nechceme. Nicméně možná nás to také plus minus nějak podobně potká. Každopádně u nás stále ještě dneska teploty 35 až 39, ale jde na nás zvlněná studená fronta krokodýláce, takže měli bychom to vydržet v podstatě ještě zítra, ale už od středy se to začne lepšit a teploty konečně spadnou po 30. Ovšem pozor na velmi silné bouřky, mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 60 mm. Kroupy narazy větru rychlosti až 90 km v hodině, tak potom hlavně hlídat okna, prádlo a podobně. Pěkné odpoledne i v tropech s krokodýlem, připravená Lady Gaga.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Radio Krokodýl.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení,

0: 1. června.
1: Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol.
0: www.hvězdarna.cz.
2: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Nový Citroën za skvělou cenu? Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Citroën za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Citroën, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila ve Vyškově v Dědické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: krokodýlem a Jennifer Lopez teď hlavně k svátku všem Petrům, Petříkům, taky Pavlům, Pavlíkům i našemu Péťovi Samuelovi do Útěchova. Jinak na Štefánikově, respektive Palackého, byla nehoda osobního auta autobusu. Tramvaje tam stály, je to asi 20 minut v koloně do centra. 6-7 souprav za sebou, ne že by úplně chtěli. A zítra v koloně ale budou chtít být, že? Petro, dobré odpoledne, vítej.
1: Hezké odpoledne, zítra v Brně pojede 2,5 kilometru dlouhý konvoj tramvají, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Pestrá hudebně komediální show Krokodýl ze Svratky aneb Mozart v Brně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Hru Držím ti město nabízí divadlo Husa na provázku ve 20 hodin. A koncert Láco Deci nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Minuta do páté odpolední a budou Metallica. Dáme Fate of Aphelia, Taylor Swift. Dáme Drahokamy. A dáme Bohemy,

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dík za to přátelství mezi náma, krokodýlama a váma, krokodýly. Teď je přesně 5 hezké tropické odpoledne, 38-39 tady v Brně. Rosnička z Šepkovicu Třebíče mě posílá vždycky dva teploměry, dneska mě posílá ten, který ukazuje vždycky míň a má tam jenom 28, že by už nějaká bouřečka asi jo. Vežďáře 32, Péťa a říká, že tam okolo nich trošičku hřmí. Však taky na jihu Čech dneska kroupy přes 5 cm, no. To na autě na střeše mít nechceš. Zítra je úterý a může být bouřkové, každopádně teplota ještě zítra vysoká, na Brněnsku, na Moravě 34, na Vysočině kolem 30 stupňů, ale středa už i na Moravě bude maximálně do 30, pak to spadne dokonce k 25, 24 stupňům Celsia. A na to se těšíme.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 5, hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Město Brno kvůli vysokým venkovním teplotám mimořádně otevře veřejnosti dva historické sály Nové radnice. Oba jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Do sálu je vstup z nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí. Navádět do nich budou informační cedule. Oba sály budou otevřeny dnes od 17 do 20 a zítra a v dalších dvou dnech od 8 do 20 hodin. Dopravní podnik města Brna dokončil nákup 40 moderních obousměrných a plně klimatizovaných tramvají Škoda 4 City Smart 45T. Brněnům zítra všechny tramvaje ukáže při slavnostní spanilé jízdě městem. Unikátní téměř 2,5 kilometru dlouhý konvoj vyjede v 10.30 z Medlánek do Pisárek a pokusí se o zápis do České knihy rekordů. Hasiči v Brně dnes dopoledne zasahovali u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 18 lidí. Dalším 6 pomohli s evakuací hasiči. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Desítky klientů se však musí dočasně přesunout do náhradního bydlení. Zítra vstoupí do Wimbledonu zbývajících 8 českých tenistů. Do akce na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu půjdou Jiří Lahečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zdravíme na rozpálený asfalt, krokodýláci. Máme zprávy, že nám stála fronta tramvají Palackého Štefánikova do centra, to už by teoreticky mohlo být odjeté. Pak jsou tady další události, o těch více Lenka.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona mezi 190. a 196. kilometrem. Z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty hlavně kamionů mezi 212. a 196. kilometrem. Podobná situace je i na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy od 11. kilometru. Velmi silné bouřky mohou komplikovat dopravu na Vysočině v okolí Humpolce a Jihlavy. Na silnici 50 na trase z Brna do Bučovic na příjezdu do Slavkova u Brna bourala dvě osobní auta. Na silnici 40 na trase z Břeclavy směrem na Pohořelice na příjezdu do Mikulova bouralo osobní do stromu. Radio Krokodýl, Global Assistant, Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkné pondělní odpoledne všem s krokodýlem na Moravu Vysočinu, na Břeclavsko, do Horních Bojanovic i k Hodonínu. Zdraví Peťan Holík. Mimochodem David se Zuzkou s rodinou teď ladí po sobotní superparty ve Valticích s Jaromálkem, s valtickým sekáčem, a protože Valtice to je hlavní město vína, musíme tam pozdravit všechny. Dneska si to se Zlatíčkama dáme na téma, kde a jak se vyrábí víno, děcka.
1: No třeba, když je moc velký pole a žádný domek tam není, tak tam můžou třeba zasadit víno.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Je pravda, že v ráji je rozhodně lepší počasí, ale v pekle je mnohem zajímavější společnost.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se ledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krásný tropický pondělí s krokodýlem, hlavně všem borcům ve zbroji. Statusové a zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jo jo, super pondělí všem s krokodýlem a hlavně do Valtic hlavního města vína. Dneska se zlatíčky řešíme právě víno a ve Valticích je spousta skvělých vinařů, tož zdravíme do sklepů, zvláště vinařství U Málků, Valtického Sekáča a zdravíme i do Valtického podzemí, jehož zázemí zvelebil právě Valtický Sekáč Jara Málek. Zlatíčka Krokodýla nám teď prozradí, kde a jak se vyrábí víno a schválně si gomo Valtice.
2: Že se natrhá víno a z toho se potom udělá víno. Třeba můj tačka je člověk, co vyrábí víno a třeba vyrábí se víno z hroznů.
3: No třeba, když je moc velký pole a žádný domek tam není, tak tam můžou třeba zasadit víno.
4: Z vínovaru.
0: Jo, z vínovaru, z Valtic, že jo? Zlatička, děkujeme. Zdravíme do Valtic, města vína. Jaro, v sobotu super jubileum a party roka. Takže dneska pro tebe a pro celou tvou rodinu přání krásného léta, ať se vám ve Valticích stále daří.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských

0: moravských školek. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
5: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Mojo Lady Krokodýláci, 6:30. Doufám, že máte pohodu i v těch tropech a zdravíme teď na všechny základní školy, které omezují mobilní telefony. A pojďme si poslechnout, která další škola se k tomuto připojila. Dobré odpoledne.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Gabriela Kuběnová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Pastviny v Komíně. U nás ve škole mají žáci mobilní telefony během výuky i přestávek vypnuté a uložené ve skřínkách nebo v aktovkách. Všíváme si, že bez mobilu jsou přestávky živější a děti spolu více komunikují. Velkým pozitivem je také lepší soustředění a klidnější atmosféra ve škole.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.

0: Moravu.
1: Jo, krakolíláci, tak už nám to spadlo i tady ve štatlu na 33 stupně Celsia, začalo tam foukat, trošku se to mračí, tak uvidíme, co to přinese, protože z Čech na nás jdou nějaké bouřky. I v Šepkovicích u Zdeně to tam bylo takový trošičku jako na divokoch, krokodýláci, takže počítejme se vším možným. Každopádně v těchto tropických a horkých letních dnech vás osvěžuje naše krokohlídka, když vyráží do ulic Brna a Jižní Moravy a rozdává osvěžení v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek Ratio. Dneska to byly Fincrisp, Sax s příchutí cheddar, zakysaná smetana, cibulka, ježiš, to zní dobře. Hned bych to ochutnal, ale Jirka všechno rozdal. Kde se rozdávalo, Jirko?
2: Krokohlídka dneska Jirka.
3: A Dani.
2: Jsme tady, děláme radost. Letní svačinky, takové lehké pro vás. A tady máme slečny.
3: Ahoj, já jsem Marie, máme prázdniny, dostali jsme svačinu. Ahoj, já jsem Aneška a máme prázdniny, jdeme nakoupat. A jako máme super den i s krokodýlem.
4: Ahoj, tady Lucka, jdu do práce a zrovna jsem dostala svačinku krokodýlo. Děkuju moc, mějte se.
1: Mějte se taky krásně, děkujeme, rozdávalo se dneska, rozdávat se bude zítra, chcete vědět kde?
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Cheddar, zakysaná smetana s cibulkou, Fincrisp, Sax od Ratia, přátelé, zítra odpoledne krokohlídka v Břečkovicích na konečné jedničky. A teď 2 minuty před 6:15 posíláme LP Girls Go Wild s krokodýlem. Dobré odpoledne.
0: Rádio Krokodýl.

0: www.klimastyle.cz.
1: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
2: Nový Opel za skvělou cenu. Právě teď v Carling Auto pořídíte skladové vozy Opel za výhodných podmínek. Ale pozor, nabídka platí jen do 30. června. Vyberte si, dokud jsou skladem. Když Opel, tak Carling Auto. Vyberte si ze skladových vozů na carlingauto.cz.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem. Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Klasika, legenda Elton John, I'm still standing, krokodiláci. Začali jsme se bavit o tom, jak přijde studená fronta, jak už padají kroupy tamhle v jižních Čechách a najednou i sem k nám dorazilo to, co se objevilo už před hodinou v Šepkovicích u Třebíče, že to spadlo najednou o 5-6 stupňů. Je to tak, krokodiláci. Takže zprávy, 6. hodina je tady za 15 sekund, Petro.
1: Hezké odpoledne, křižovatku ulic Vídeňská a Jihlavská čeká rekonstrukce, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hit a mimochodem právě teď je přesně 18 hodin a hrát vám budu Whitney Houston. Dáme si ty z toho moto. Tiesto, Ava Max, pozdravíme zase do Valtic, protože do Valtic v sobotu večer dorazila kapela Opět a Radeček, Kluci z hor, a zpívali se nejenom hory.
3: Tak sorry, že mám rád hory, hej, to
0: To už zdar jak svíňa pro valtického sekáča Jaromíra Málka, pro kterého zpívali k narozeninám Kluci z Jeseníku ze Šumperka. A bude i řeka snů, byli Joel Krokodýláci. Doufám, že máte pohodu i po tom víkendu, po té náramné party, krokodýláci, zvláště když tady bude trošku ochlazení a bouřit.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No jak říkám, ochlazení. Před hodinou tady bylo skoro 39 stupňů nahoře na Kraví hoře. Rázem jsme tam už pod 33, v Šepkovicích 28, Žďár je na 30. Úterý bude jasné, tropické, po celý den, ale večer 18. a dál se nám to bude zatahovat a přijdou bouřky. Maximální teploty zítra na Moravě 34, na Vysočině 29 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zvýšení bezpečnosti a preferenci městské hromadné dopravy má za cíl chystaná rekonstrukce semaforů v křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská. Současné semafory už podle brněnských komunikací vyžadují osazení novými technologiemi. Podle předběžných odhadů vyjde rekonstrukce na více než 25 milionů korun bez daně. S teplým počasím přibývá klíšťat i případů klíšťové encefalitidy. V Jihomoravském kraji loni lékaři zaznamenali 43 nakažených, letos zatím 3. Odborníci upozorňují, že riziko nehrozí jen v lesích, ale také v parcích, na zahradách a dětských hřištích, a připomínají význam očkování. Národní síť záchranných stanic o uplynulém víkendu přijala v důsledku extrémních veder stovky ptačích mláďat, která kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky, a dalších zvířat v nouzi z měst a obcí. Stanice čelily podle ochránců největšímu náporu v historii. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě Francie vystřídala Španělsko.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní doprava je za špičkou, komplikace známe s Lenkou.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 215. a 196. kilometrem. Navíc na 210. kilometru blokuje provoz nehoda 3 nákladních aut. Podobná situace je i na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy od 11. kilometru. A na Brněnsku na výjezdu z Lelekovic směrem na Vranov bylo osobní auto do stromu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Dobré odpoledne všem s krokodýlem, ať jste po víkendu osvěžení po oslavě Jarova jubilea, anebo vás osvěžil krokodýl, naše hlídka Ráciem. Připravená je další muzika, to si prožijem, tady je Peťan Holík a taky Tiësto.

hrál profík nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli se

0: Kluci z Hor na Krokodýlu s pozdravem Jarovi Valtickému sekáčovi do Valtic.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A jdeme na brněnské koupáky, krokodýláci, všichni milovníci léta, vody, pohody. Zdravíme hlavně tam, co si to užíváte, hezky se šploucháte, protože pořád je tam strašný vedro. Pravda, slibované ochlazení už je za rohem, už to spadlo asi o 5 stupňů, ale pořád to bude přes 30 i zítra odpoledne. Takže kam za osvěžením? No na Kraví horu samozřejmě, plavky, ručník můžete rovnou vyrazit. Otevřeno je i v oblíbeném biotopu, ideálně pro vás, co chcete přírodní koupání a letní chill, případně italskou zmrzlinu, a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený nádherný trávníček na slunění.
1: Krokodýl na koupáku.
0: 18 hodin 23 minuty s krokodýlem stále hity a po opět a radeček Billy Joel s řekou snů. Ta vás taky doufám osvěží. Dobré odpoledne.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný

0: Super Hybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď Super Hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: K radosti všech matematiků, fyziků a chemiků, Hvězdárna a Planetárium Brno opět vyhlašuje nejoblíbenější akci konce školního roku. Máš-li na aktuálním vysvědčení jedničku z matematiky, fyziky nebo chemie, nebo odpovídající slovní hodnocení, máš vstupenku do brněnského digitária zdarma. Vezmi vysvědčení a doraz na pokladnu brněnské Hvězdárny od 26. do 30. června. Pozor, jen pro prvních 1000 jedničkářů ze základek a středních škol. www.hvězdarna.cz.
3: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
4: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
3: Pršet nebude. Váš Bolek.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Je dobré mít se na koho spolehnout.
7: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl, stále hity a stále klesá teplota, neuvěřitelné, jak se nám to rozfoukalo, tak najednou už jsme z 39 na necelých 31 stupních Celsia. A za 30 minut budeme tady na Krokodýlu pro vás hrát písničky na přání, tak to se těším. Dobré pozdní odpoledne všem a tady máme Black Eyed Peas, Shut Up, Krokodýly pro vás.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Krokodýl, rádio, které zdraví Moravu Vysočinu, a teď pozdravíme také na Svatý kopeček do Mikulova. Výborná zpráva, přibyl nám další kus opravené cesty na Svatém kopečku. Ještě letos má být mimochodem opraven úsek od kapličky třetího poklesnutí až za zatáčku ke stoupání ke kapli svaté Barbory. Ta stezka je čím dál více navštěvována, chodí vás tam tisíce, desetitisíce, brzo to budou asi i statisíce návštěvníků, takže je potřeba jí krásně zvelebit i zpevnit, a z toho důvodu jsou taky do stezky vkládány schody z akátového dřeva a vypadají v skutku námravně. Takže na Svatý kopeček do Mikulova zdravíme s krokodýlem, ať se vám tam krásně šlape, udělejte si třeba nějaký hezký výlet a za půl hodiny si dejte s náma písničky na přání. Posíláme Roxety.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Nazdar, rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
4: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
7: 30 000 korun.
6: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
0: Radio Krokodýl.

0: Krokodiláci, Love Me Again, to je John Newman a před náma písničky na přání.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Písničky na přání, co smutky zahání nejenom na Moravě Vysočině, ale i ve Valticách, i v Hodoníně. A jako dneska první jde Sofia.
1: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Když jsem ve 4 začínal, bylo 39 stupňů Celsia, teď je tam 31. To je nádhera, když to spadne tady o skoro 9 stupňů, no ne, krokodýláci. Takže 31 Brno, Šepkovice 28, Žďáry 29. Úterý bude jasné, tropické, ale pozor, večer zatažené a bouřkové. Někde 18. a 19. se to začne kazit a trošičku i bouřit. Zítřejší maxima odpoledne, ale stále tropická, alespoň na Moravě 34, na Vysočině 29 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Dopravní podnik města Brna dokončil nákup 40 moderních obousměrných a plně klimatizovaných tramvají Škoda 4City Smart 45T. Brňanům zítra všechny ukáže při dopolední spanilé jízdě městem a pokusí se o zápis do České knihy rekordů. V Zoo Brno jsou nová mláďata korsaků. Návštěvníci zahrady si je mohou prohlédnout v jejich expozici naproti rysům poblíž Královy voliéry. Školy v Jihomoravském kraji mohou znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Na příští školní rok pro ně kraj vyčlenil téměř 33 milionů korun.
1: Přehled dnešních událostí.

0: Tak se nám lepší teploty, lepší se i hustota dopravy a komplikace, Lenko.
1: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávajte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna je nesouvislá kolona od 3. kilometru. Na Brněnsku v Rajhradě v ulici Na Aleji u křižovatky z Komenského překáží strom na drátech elektrického vedení. Místo je s opatrností průjezdné. A v Brně ve sportovní ulici na křižovatce s Rejzigovou bourala dvě osobní auta. Projíždějte s opatrností. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Lenka Ruštíková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: červen, krásný večer všem. Péťové, Pavlové vám k svátku, hlavně našemu Petříkovi Samuelkovi k svátku, taky Péťovi Slezákovi k svátku. No a potom pozor, dneska Anička Anna Vedrová narozeniny slaví a taky Bronislav Doležel slaví, takže těmto oslavencům hlavně štěstí, zdraví.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: 19 hodin, 9 minut, tady je Krokodýl, konec června, začátek prázdnin, nádherná nálada, někteří už jste na dovolence, někteří se tam chystáte zítra, někdo pozítří, někdo už prostě tam je třeba 3-4 dny. Tak, kdo to dneska zahájí? Haló, tady je Petr, dobrý večer.
1: Dobrý den, mohli bych vás poprosit o písničku na přání.
0: Dobrý den, mohli, a kdo volá?
1: Valča a Melča.
0: Holky, odkud voláte?
2: Brna.
0: A co byste chtěli zahrát?
2: No Lie od Dua Lipy.
0: Dobře, a pro koho to bude? Dua Lipa, holky?
2: Pro lidi v Obřan a ano. Asi i pro mamky.
0: I pro mamky. A vy tam bydlíte v Obřane, holky?
2: Jo.
0: Jo? Tak, nějaký vzkaz k tomu chcete?
2: Tak ať se užijou prázdniny.
0: Ať se užijou prázdniny?
1: Jo.
0: Holky, jak jste měli známky, nám řekněte ještě rychle.
2: No, 3 dvojky.
0: 3 dvojky?
1: Každá dvojka.
0: Jedna měla 1 dvojku, druhá 3 dvojky. To je hezký, holky. Yeah. Šikulky. A která to byla třída?
2: Šestá.
0: Šestá B. V Obřanech?
1: Ano.
0: Tak až budete v 7, holky, tak ať máte sami jedničky. V obě. Jo?
1: Děkujeme.
0: Já taky děkuji, mějte se moc krásně, hezký prázdniny, uživejte leto, tady je No Lie. Papa, ahoj.

0: Nejlépe po kolena, to znamená, že jste v osvěžení. Mimochodem bylo tak 18 hodin, začal jsem si všímat, tak ta teplota hodně padá. Někdo z vás dokonce napsal zprávu, jsem do krokodýla na to naše aplikaci. Brnem prolítl tajfun a ani kapka, zase pecen. Ach jo, je to sice bez podpisu, ale to naprostá pravda. Takže spadli jsme tady o nějakých 9 stupňů Celsia, což je daleko příjemnější samozřejmě, ale furt nám zoncna rumpluje. Začaly písničky na přání, otevřela to Valča, Nelča, dvě kočky z Obřan, z 6. třídy, chystají se do 7. Pozdravili i mamičky, všechny Obřaňáky, užijte si prázdniny a jdeme na dalšího z vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: 19 hodin, 19 minut, když si chvilku počkáte, uvidíte i třetí 19 ve vteřinách, takže to budete mít štěstí, andělské číslo. Kdo pak se dovolal na 600 300 303? Halo, dobrý večer.
2: Ahoj Peťo, Peťo ze Žďáru.
0: Krásný večer do Žďáru. Peťo, jak to vypadá ve Žďáře?
2: Ahoj.

0: Adamům, Peťanům, Pietrům, Borci, všecko nejlepší. A Pavlíkům samozřejmě, Pavlíkům. Pavlíkům, Pavle, Pavle Hálo, kamaráde, tobě taky doktore, do Staré Líšně, k svátku všechno nejlepší. No, takže hrajeme Holiday, pozdravíme i Mirečka, máš ho dneska v práci?
1: Ne, není v práci, je doma,
0: je doma. Je s kočičkama a s Peťulkou a máte pohodičku, to je super. Nějaký vzkaz ještě, prosím tě, Peťulko, a já to hraju.
1: Bude to pro všechny, co poslouchají, pro Kometu, ať to všichni nějak přežijou ty vedra, no.
0: Přátelé, den a kousek a už jsme v cajku. Už jsme z toho venku. Hezký večer na Vysočinu. Ahoj, Péťo. Ahoj, Míro. Ahoj.

Petr Holík. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.

0: Turbojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
1: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou stěžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Diláci, pěkný pondělní večer, poslední pondělí v červnu 2026. Doufám, že vás nic neserehe a že si dáte s náma ještě taky nějakou picku na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A jestli nic neděláte, tak doufám, že se třeba taky dovoláte. Kdo pak se dovolává třeba teď? Halo, tady je Petr, dobrý večer.
2: Ahoj, Peťulko.
0: No tam je Janička Řečkovice. Ahoj, Janičko.
2: Ahoj,
0: Zlatičko.
2: Ty jsi takový můj láskyplnej.
0: Jsem tvůj láskyplnej kocourek, tak to mě moc těší. Děkuju, děkuju. Komu dáme zahrát, Janičko, dneska od tebe? Řekni.
2: No, tobě a tvojí celý rodince a všem, kdo
0: děkuju,
2: mě
0: znají, děkuju. Já děkuju. Mamince, přítelovi, tatínkovi, dobrý, super. A já mám připravenou písničku, to je taky super. Už to hraju, mějte se moc krásně. Papa do Řečkovic, ahoj.
2: Ahoj, papa, ahoj, ahoj.

0: Krokodil v režimu Oldies but Goldies, 80. Vorianičky a háči Take On Me.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A kdo pak bude další? 6 minut po půl osmé. Halo, pěkný dobrý večer, tady je Petr Krokodýl, prosím.
2: Tady jak svíň, já tady jsem za Jaru Slavkova.
0: Není možná, to jsou Čermáci, naši miláčci. Zdarec do Slavkova, děcka. Jak se tam máte po tom tropickým víkendu, co?
2: Je to šílený a já mám pocit, že to vůbec neustupuje. To tam kleslo o pár stupňů, ale to je jak v pekle tam.
0: Vildo, nemáš úplně pravdu, já tady sedím od 4, ve 4 bylo 39 a teďka na tom teploměru už je skoro 30. 30,9, jako kleslo to o 9 stupňů tady ty vado za 3 hodiny. O 9
2: jako,
0: stupňů.
2: Je to dost, ale mohlo by to ještě trošku víc, no.
0: Neboj, buď skromnej jak Lenin, pozítří se ti to splní, jo? Pozítří se ti to splní. Tak, děcka, co si dáme hezkýho zahrát?
2: Jako pěknou 90.
0: Dobře.
2: Dnesního výběru.
0: Dobře, moc rád.
2: Pro tebe k svátku. Ježiš. To hlavně, dneska pro tebe k svátku.
0: A jo, já jsem úplně zapomněl. Děkuju, děcka, děkuju.
2: A taky pro Alex z Hodonína, pro Pavla Janštu, pro Janičku do Řečkovic, pro 22 Milany, pro Bajkerosa našeho
3: ze Šepkovic a pro všechny ostatní krokodiláky a lidi, co nás znají.
0: Výborně, děcka, když říkáte do Hodonína, tak Alex by dneska měla mít volno a asi bude popíjet kafičko pěkně v kuchyni s krokodýlem, tak ať je pohodička, Alex. A poslouchá nás úžasný odborník na finance, na úvěry Honza Lačňák na Štefánikově v Hodoníně, takže na Štefánku i Honzovi, našemu novému přírůstku krokodýlovi, po té super party ve Valticách, srdečné zdar jak svíňa do Hodonína.
2: Dar jak svíňa do Hodonína všude.
0: Jari, Vildo, mějte se krásně, pěkný večer do Slavkova. Ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: Speciální 90. Slavkováci, NSYNC, bye bye bye. 19.41, téměř krokodýláci na Moravu Vysočinu, hrajeme i k Hodoninu, taky do Prošánek, kde máme Leonku. Krásný večer, ještě stále si můžete zavolat sem do studia o písničku na přání 603 103 103.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Zatímco vám kafe voní, mě telefon tady pořád zvoní. Na přání hraje Krokodýl, 19.43 přesně právě teď. Tady je Petr, kdo pak je na telefonu? 603 103 103, dobrý večer.
6: Ahoj, večer, tady pozdravím.
0: Ahoj, pána ahoj, andělů z Mezříče, zdraví Krokodýl, krásný večer. Pavličko, je po tropickém víkendu, máš se dobře?
6: Mám se dobře, ale něco mě trápí, ale...
0: Něco tě trápí, mě taky, mě spousta věcí mě trápí, ale ještě, že vás máme, vás u Krokodýla, a s váma i to trápení zvládneme dvakrát hravěji. Takže, koho pozdravíme, Pavlíku dneska?
6: Vlastně, dneska bych se měl pozdravit hlavně Tomáše, který mě dneska vzal celou dobu, že mám zánět za noze.
0: Aha, to my děkujeme. Ty se brzo uzdrav.
6: Že po nemocnicích.
0: Brzo to uzdrav, ten zánět, no.
6: Takže mu zkrát děkuju samozřejmě hrát všem těm, kteří mě pomohli, jak v sobotu, tak v neděli, Standu a Míšu. Chtěl bych všem poděkovat za všechno a hlavně pozdravit všechny andělky, samozřejmě do Sazmína. Marcelka se nám tam vrátila a dneska bych byl rád, kdyby si mohl zahrát nějakou písničku. A samozřejmě mým broušatům
0: Filipovi a Míši
6: a mé prvnučce a děti moc za všechno, a že mám všechny hrozně moc rád.
0: Ano.
6: Ahoj, čau, čau.
0: Krásný večer, ahoj.

0: James Blunt a Bonfire Heart, krokodýláci, toto je do Prušánek, kousek před Hodonín, protože v Prušánkách poslouchá Leonka a píše, že by chtěla hrozně poslat písničku Jamese Blunta Bonfire Heart své vedoucí Ivetce, která dneska nebyla v práci, protože má teprve první den dovolenou a Leonka sakra neví, jak to tak dlouho bez té své šéfové vydrží, když je tak fantastická, senzační a je to takové zlatíčko. Jinak, že všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Leonko, děkuju a krásný večer do Prušánek přeju.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Jo, krokodýláci, je to nádhera, je to nádhera, je to nádhera. Mimochodem, mám tady nějakou objednávku, která by měla být speciálně od Alex pro Ivku, pro Františka. Ivka, že by si měla to štěstí nechat pojistit prstýnkem, takže zdravíme speciálně na pěší zónu. A na pěší zónu vám přejeme, ať se stále v lásce opatrujete, nádherně máte a hezky si to užíváte. Jinak Alex, že ještě od kafíčka přeje taky všem Petrům a mně k svátku nejvíc, takže já moc krát děkuju. Ale tady už hlavně Ivušku a Františka zdravím, spousty lásky jim přeju. Petr Kolář, Leonka Machálková, den, kdy se vrátí láska k nám. I pro Alex do kuchyně samozřejmě.

0: Krásná písnička, mimochodem výběr od Alex z kuchyně, od kafíčka, z Hodonína, speciální zdravice, nejenom na pěší zónu i Bušce a Františkovi, taky mě a Petrům k svátku, moc si toho vážím, Alex, děkuju, jsi takový naše zlatíčko. A současně zdraví Alex a i Slavkováky, ať vám štěstí Jaruško s Vildou stále září. Děkujem.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Děkujem Alex, děkujeme dolů na Hodonínsko a jdeme zase na naši oblíbenou stranu, která je někde u Třebíča, tím to dneska zavřem. Halo, dobrý večer.
2: Marhaba, Messiho Petr.
0: O, marhaba. Marhaba, Messiho Zdeněk, jak se tam máte, ahoj.
2: No, já už to vezra začínám blbnout a mluvím arabsky, tak jak jsem dělal v Syrii, no takže.
0: No dobře, no, dobře, dobře, já arabsky moc neumím, já umím akorát chramsa, což je nějaká číslovka, asi 8 nebo 5, už si nepamatuju. A...
2: No, a šukrán, děkuji.
0: Šukrán. Dobře, tak šukrán. Zdeni, co si dáme hezkého zahrát, ty šukráne?
2: Písničku pošleme všem, co se chladí ve jiných sklepích, jako třeba Dan Blažek ze Strachoti na číslo sklepa.
0: 55, Dane Zdarec.
2: Je, a nebo bazenáři, jako třeba Janička Vodvárková, Klenice.
0: Ano, byl jsem tam v sobotu, musel jsem jí opravit filtraci a povedlo se, člověče, na to, že nejsou bazénář, kurňa, sušíkovné borec.
2: No, ale jsi tam po několika těch chlapě, to je reklamačka.
0: Já
2: no.
0: Jsem jel z té velké party ve Valticích, měl jsem to při cestě, rozumíš, a ono to vůbec nefungovalo, jak jsem to rozchodil, to je jednoduchý, je, rozumíš, je, jo, to není žádná reklamačka, to se prostě stává, to se zanese. Jak je tam voda, rozumíš, tak je to tak jako někdy na vyřešení.
2: Ještě to dáme borcu do bazénu,
0: Jo, ti když co, tak ti se klidně koupou hodinu a půl, jako třeba včera večer, jo, to no. Oni mají rádi, to mají rádi naši chlapečci, no.
2: No musíme to nějak přečkat, ty tropa.
0: Zdeni, už jenom zítra a pozítří už to bude daleko lepší, už pozítří bude méně než 30 stupňů, zítra ještě nad, pozítří už pod. Dobrý
2: den. Zavlažený večer přes Zdenek a je tu víc jak svině, protože bouřka se zase oddálila.
0: Aha.
2: A Havelbrodu dali kroupy tady ani prd.
0: Tak do Havelbrodu jim to přejeme, my je tady nechcem ty kroupy, takže Zdeněčku, pěkná muzika, mimochodem od Benďáka, který přijel taky za Jarobaltickým sekáčem zaspívat k narozkám v sobotu a zpíval poslední písničku. Nad horou svítá, začíná nový den. Bylo to krásné setkání s mým oblíbencem a chráněncem z druhé řady Česko hledá Superstar rok 2005. Já jsem si to užil minimálně stejně jako ten oslavenec. Takže Jaro, Valtického sekáče, taky zdravíme do Valtic a přejeme všem krásný večer na Břeclavsku, na Moravě Vysočině a i v tom Hodoníně. Maj sa zdarec.
2: Zdar jak sviňa. Zdar.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Hasiči v Brně dnes dopoledne zasahovali u požáru v rozhodně v domově pro seniory v ulici Kociánka. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Desítky klientů se však musí dočasně přesunout do náhradního ubytování. Zvýšení bezpečnosti a preferenci městské hromadné dopravy má za cíl chystaná rekonstrukce semaforů v křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská. Má vyjít na více než 25 milionů korun bez daně. S teplým počasím přibývá klíšťat i případů klíšťové encefalitidy. V Jihomoravském kraji loni lékaři zaznamenali 43 nakažených, letos zatím jen 3.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

Dokolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 107 tisíc korun. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Dopravní podnik města Brna dokončil nákup 40 moderních obousměrných a plně klimatizovaných tramvají Škoda 4City Smart 45T. Brňanům zítra všechny ukáže při dopolední spanilé jízdě městem a pokusí se o zápis do České knihy rekordů. V Zoo Brno jsou nová mláďata korsaků. Návštěvníci zahrady si je mohou prohlédnout v jejich expozici naproti rysům poblíž Královy voliéry. Školy v Jihomoravském kraji mohou znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Na příští školní rok pro ně kraj vyčlenil téměř 33 milionů korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Skvělé, ty si vychutáváte tady u nás na Krokodýlu, kde vás už všechny zdraví Jarek Hemala. Před námi páteční krokodýlí pilíšek plný skvělých hitů a pojďme si to užít. Krásnou 26. červnovou noc.
1: Vzpomínám na dny, kdy táta říkal mi,

Dneska Adriana slaví svůj svátek, přejeme všechno krásné z Krokodýla, budeme samozřejmě přát jen to nejlepší s dalším hitem. Krokodýl Plíšku vás zdraví, Jarek.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Jarek Hemala s vámi na Krokodýlu, přeji krásný poslech. Spousty z vás s námi teď v barech, hospůdkách, restauracích, a to nejenom tady v Brně, kde nás ladíte na 103 FM, ale vůbec po celé jižní Moravě nebo i na Vysočině. Tak pohodu při pátku přejeme a užívejte hit za hitem.

tak trošku do historie dnešního dne koukneme právě teď na krokodýlo. Dnes byla korunována uherskou královnou Marie Terezie, a to v roce 1741. To byl krásný den, to byla událost. Doufám, že vy něco příjemného jste taky dnes prožili a užijete si to. My si užijeme další, to je společně s vámi tady na krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hit za hitem.

Při pátku valíme dál, Jarek Hemala s vámi, krásný poslech, pohodovou noc. Dnes máme Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Také Mezinárodní den na podporu obětí mučení. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den byl a je. Teď ale přání krásné 26. červnové noci s krokodýlem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc nám blíží, krokodýl je stále s vámi, teď budeme zdravit na cesty, spousty z vás stále za volantem. Tak pohodovou jízdu při pondělku vám přejeme a užívejte si za volantem. Hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Česko se zlepšilo v hodnocení digitálních veřejných služeb v Evropské unii. Z loňského 14. místa se posunulo na 9. místo mezi evropskými zeměmi. S výsledkem 87 bodů ze 100 je zároveň nad průměrem Evropské unie. Toto celkově

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Brněnskou MHD využívá stále více lidí, dopravní podnik hlásí rekordní tržby a to je dobře, aspoň ubude trošku té dopravy a bude to příjemnější cestování a můžeme hezky dýchat. Brněné i návštěvníci města nechávají auta stále častěji doma, dopravní podnik loni přepravil rekordních 376,6 milionů cestujících, což je nejvíc v historii a zároveň výrazně více než před pandemií covidu. Tak doufejme, že všechno to dál bude pěkně cestovat MHDčkem, uvolní se příjemně silnice a budeme hezky dýchat. To si přejeme a já vám přeji příjemný poslech hitu Krokodýla.